0: And I'll write your name.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
2: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
1: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
2: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takový, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak nám záleží po kom. Jsem fakt takovej, že když 2 dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, probouzíte se s rádiem Čas, 5.58, aktuální čas 29. července a teď jsem si musela hodně vzpomenout, co je za den, ale je středa, takže jsme v půlce týdne.
1: Ano, přesně tak, je to tak někde uprostřed, s vámi opět Lenča Líšková.
0: Radím se Bezlobedná.
1: To znamená, že startuje Dobré ráno Moravo a ku podivu, i když jsme se o tom bavili, jakože se každý další den bude oteplovat, dneska plus minus ta třicítka, tak ráno pořád ještě svěží.
0: Mně byla zima, já jsem si právě říkala.
1: Výraz, ano, někdo to vnímá jako svěží a někdo opravdu jakože chladný, studený
0: otrov. Ne, normálně, normálně je tam kosa. Uh-huh. Já jsem se taky vycupkala a říkám, no asi mi dneska bude teplo, mám dlouhé kalhoty, no a vyšla jsem ven a mrzla jsem.
1: Myslíš, že už to tak bude jako blíž k tomu září a podobně, nebo že to teď tyhle ty dny, které mají být jako výrazně přes 30, jako vytopí i tu noc?
0: Já myslím, že je to už k tomu září, protože už
1: bylo
0: je ideál tma.
1: Bylo by to fajn, jakože by si člověk aspoň odpočal přes tu noc a přes den zase jakoby bojoval s těmi třicítkami, no.
0: Uvidíme podle těch tropů, tak uvidíme, jak to bude, no. Kolik nás toho čeká? Týden, ne? Myslím nějakých 30.
1: Plus minus, ale už jsem tak koukal, protože kdysi se mluvilo, nebo ne, ještě minulý týden, jako skoro k těm 40, 38, už to jde trošku níž, no. Jakože ty průměry kolem 30, 35. Takže už tak, ano přesně, to člověk si říká takové to, no jo.
0: Jako, jakmile je to jo. Ta třicítka, 32, tak už je to úplně v pohodě.
1: To musíme dát lidi, jo. No. A my společně s vámi. Čerstvé info, Honza Gavelčík.
2: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na dálnici D1. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Rybáře trápí sucho. Voda v nádržích v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu. Hledají se golmani pro juniorské hokejové mistrovství světa. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho. Omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
3: Morava aktuál.
2: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čerťák, Údolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníku Tvrdkov a Edrovice. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť. Protože 109 obcí splnilo podmínky, získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
3: Rádio Čas, sport.
2: Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až skoro jasná s teplotami do 31. Tolik zprávy, po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
5: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
1: 29. červencové ráno s Lenčou a Radimem a ještě jedno nebo možná dvě jména v kalendáři by to chtělo, Leni, tak na pověs.
0: A rádi se ptali, jestli je to jednoduché.
1: Aha, a ty jsi jenom tak mrkla, takže ty bys byla, ty jsi v klidu.
0: Ta-ta-da, ta-da-da, a tu zná celá parta.
1: Marta.
0: Ano.
1: Ježíš, díky bohu.
0: Teda, ale to kdybys nedal, to bych se lekla.
1: Ještě díky, že jsi ale zaspívala tom Parta, takhle.
0: Ano, ano, anebo třeba Marta Kubišová a tak.
1: Ano, u mě mimochodem taky v kalendáři jenom jedno jméno, protože občas každý nás vidí druhé nebo třetí. Mimochodem je úplníkový čas, jo, takže... já si mluvím noci teda šílené spaní. No však proberem. 6.03, dobré ráno, Moravo.

0: Krásné většinou ráno, některý možná dobrou noc, kdybyste byli třeba úplně nikde jinde. V každém případě s rádiem Čas platí i dnes Pohoda a hity, které milujete.
1: Já se teď dívám na ten úplněk.
0: Taky jsem koukal.
1: V 16.35 by měl být, je to tak?
0: Na čas jsem se nekoukal, já jsem se koukal, jakoby, co nás dneska čeká nebo nemine, jako co se týče energií. Dokonce se mu říká na dva různé způsoby. Někdy bouřkový, protože v tom červenci jako bývají přece jenom v létě jako nejvíc bouřky. A taky jelení, to hodně ve světě, buckmoon, protože v tomhle období prý začínají právě samcům dorůstat nová mohutná paruží. No.
1: Mně se tady líbí potom ještě jako poznámky,
0: no,
1: že u některých vlastně... U některých úplňků můžeš jít na nějaký lékařský zákrok a u některých ne. A tady se to nedoporučuje.
0: Většinou ne, no.
1: A líbí se mi tady poznámka u tohohle úplňku: nesušit, nestříhat, nezaštipovat.
0: A mimochodem, neplatí to jenom pro nechty, ale možná ani pro zahrádky, jestli jsem pochopil, že jo?
1: Asi tak, no.
0: Ten aktuální je ve Vodnáři a prý se v nás probudí, nebo možná už probudila, protože ono vždycky je ta síla už tak 2-3 dny předtím, silná touha udělat radikální řezy, jo? To znamená, nevím, odchody z práce, ze vztahů, nebo třeba z takových těch hromadných chatů, kde už prostě jako si píšeme s různýma lidma, bere nám to energii. A prý jako tentokrát opravdu platí dvakrát měř a jednou řeš, protože ten Vodnář je tak na punk a podobně. A občas udělá něco. Jo, takže v radikální řezi, ale vždycky s rozumem, asi tak.
1: Tak dneska bych nechtěla jít na nějaký zákrok v nemocnici, pokud by se tím někdo
0: řídil. Po tomhle antré, přesně tak. Neřeš, nesuš a potom je to neuštipuj, ne?
1: Nezaštipovat, počkej, ano, já to ještě otevřu. A to krásné heslo. Nesušit, nestříhat, nezaštipovat. A možná neřezat.
0: Tak jo, tak dávejte na sebe pozor a kdyby už náhodou něco, tak samozřejmě happy end za tým Rádia Čas.

0: Co ty se culíš na svět?
1: Ale tak já jsem se teď dověděla zase další novinku o Finsku, které jsme tady včera probírali horem spodem a moc se mi to země líbí. Líbí se mi čím dál víc.
0: Tak na Rádiu Čas nebo prostřednictvím Rádia Čas tady posíláme další novinku. Připomínáme, včera jsme se spojili s Evčou a Martinem, našimi kolegy, kteří jsou ve Finsku, kde konec konců pobývá velkou část roku i náš rejža pro televizi Relax Jirka.
1: Tak. Bavili jsme se hodně o kávě, o filtrované kávě, kterou tam opravdu pijí po hodně velkých dávkách. Já jsem to nazvala, že po kýblech. Potom mi Evička ještě nahrávala zprávu, že opravdu tam prý hodně kýble frčí.
0: Mají pro kýbly slabost a dokonce, když je dávají v nějaké akci jako zadara, tak se na to stojí fronty.
1: Ano, přesně. Tak. Takže kýble. No a do toho ještě v těch obchodních centrech, v některých se objevují růžové košíky. A když si vezmeš na nákup růžový košík, tak to znamená, že jsi single. Takže se takhle vlastně nenápadně můžeš s někým seznámit, což je velmi pěkné a příjemné.
0: Viděl jsem to, četl jsem to, ano, přesně tak. No. Napadlo mi, jako, že bych do toho šel, ano, to je ta krásná symbolika. Otázkou je, jako když občas se jako zadaří, že prostě došly ty normální barevné,
1: ano.
0: Ty zadané, tak jako jestli člověk do toho jde na punk a nechá se třeba oslavit svou krásu a podobně, anebo ne, no.
1: No, takže růžové košíky, já myslím, že by to mohlo fungovat i tady u nás.
0: Akorát ještě by možná jako v dnešní době bylo dobré specifikovat, jako kterým směrem chceme jít, jo? Jako jestli by třeba nemohl být, já nevím, růžový a ještě, chápeš, jako kterým směrem chceme vybírat, jo? Já vím, že to moc komplikuju, ale rozumíš mi, jo?
1: Jo, rozumím, ale teď jsem si představila ještě takovou tu situaci před tím obchodním centrem, protože víš, jak jsou tam ty košíky naskládané vlastně v sobě, že? A ty musíš mít tu 5 korunu, aby se ho... oddělal.
0: Ty si představuješ vozík, jo? Myslíš,
1: no vozík.
0: Aha, já jsem si představil klasický košík, jako když jsme chodili v dětství.
1: Já tady vidím právě vozík a říkala jsem si, jo, a když máš vlastně ty vozíky tak za sebou a teď si vím, že třeba, já nevím, růžový je ten pátý, jak hledáš ty 5 koruny, aby ses k němu dostal, víš?
0: Já doufám teda, že tam mají speciální single sekci, jo? Jakože prostě někdo jde k zadaným a někdo má jakoby celou tu řadu růžovou.
1: A otázka, je to půl na půl, anebo je třeba těch růžových míň nebo víc? Ha, to je filozofie. Já právě, víš, představ si, že jsi majitel obchodu, jo, a chceš tohle udělat. Kolik vozíků bys natřel na růžovo?
0: Mě teď napadla úplně jako věc, která mě v životě na základě tvojí myšlenky, jingle filozofické okénko, jako bych ho už dal, ale teď úplně logická otázka. Je na světě víc lidí zadaných?
1: A nebo single?
0: Nebo single?
1: To si myslím, že na to žádná statistika není.
0: Prosím, ověřené údaje, to musí být ověřené údaje.
1: Jo. Jako kolik košíků budeme natírat na růžovo, jo?
0: Víc lidí zadaných nebo v manželství než single, se říká. A plus minus v partnerském vztahu nebo manželství, že jdeme tomu 70 až 80% populace, některé země to mají jakoby vyšší nebo nižší, no, takže méně růžových.
1: A pak můžeš mít košík s názvem anebo s nápisem It's complicated.
0: A nebo navel bych ještě červené a to je takové to chci si štrajchnout. Jo. Co je, víš, jako že člověk jde do flirtu, takzvaně, jo, že si můžete aspoň popovídat v té uličce, takhle.
1: Jako doteďka to byla taková hezká, jemná, romantická zpráva, ale nevadí, jo. Každopádně s našimi košíky, kdybychom my měli svůj vlastní obchod, tak tam máme celou barvu duhy.
0: Ano, přesně tak. Za tým Rádia Čas doporučujeme 10.
1: A rozdávali bychom k tomu ten 100-stránkový manuál, která barva co znamená.
0: V dnešní době už ano, no.

0: Ráno, raníčko, pana vstala. Nevím, teď mě to napadlo. A vůbec nechápu, proč mi to napadlo při pohledu na tebe.
1: Na druhou stranu, víme, co udělala potom? Ona si něco logicky asi učesala, nebo...
0: Namatlala. Pojďme udělat svoji verzi, já fakt nevím. Uh-huh, já si pamatuju jenom ty dvě věty. Takže, ráno, raníčko.
1: Takže zase po větě?
0: Dobře, po větě. Ty se budeš rozstřelovat. Počkej, tak já to řeknu. Ráno, raníčko, pana vstala.
1: Vlasy si zlehka učesala.
0: A obličej krémem namatlala.
1: A pak si holka povídá... Ne, a pak si holka... Ne, a pak ta holka říká si...
0: Nezapomněla jsem já na vlasy?
1: Zdá se, že dnes problém má.
0: A tak před zrcadlem stála lká.
1: Bodorostla úplníká. Bože můj. Ne, zde vlasy pak mi napadlo jakože počasí, no. Ale to mi napadlo až potom, no. Bože můj, to je...
0: Zase jsem šla jiným směrem, než
1: ne, jsi ne,
0: chtěl.
1: Ne, ne, ne, ne. U nás se tomu říká pozor, jakoby u nás doma bylo to takové usmolené.
0: Takové usmolené. Ano. Ano. Každopádně ta báseň od
1: koho
0: vlastně
1: musím podívat, jako, co ta paní udělala. Ráno, raníčko, a z čeho to je? Ne, to, není to Erben?
0: Já taky mám pocit, že to je Erben.
1: Nastala, z čeho to je? To je hrozné. No jasně, je to vodník, pro boha.
0: Jajky. Aha, počkej, okay. Z toho si pamatuju víc. Schválně, kolik toho dáme z vodníka?
1: No moc ne, počkej, ráno vstala, i mě zajímá, a dál?
0: Počkej. Nechoď, dcero, na jezero. Počkej, já i něco si vzpomenem, musíme si něco vzpomenout.
1: Prádlo si v úzel uvázala mimochodem.
0: Ale no jo. Tak, no tak, ale kdo by si to pamatoval? Jo, tak, a tak co dáš z vodníka?
1: No z vodníka skoro nic.
0: Něco, já vím,
1: no,
0: že
1: samozřejmě nechoď... půjdu matičko k jezeru, šatečky sobě vyperu, že jo?
0: A nechoď moje dcero na jezero. Já měla dnes v noci zlý sen, nechoď dceruško k vodě ven.
1: Mimochodem, jo, to je úplněk, to je ten vodnářský úplněk, protože to bylo šílené spaní, no, plné snů a podobně.
0: Dal bys ještě něco?
1: Ne, tak já si pamatuju spolednice, že jo, začátek.
0: A ne, to si pamatuje každý. Z vodníka něco ještě.
1: Z vodníka, jo.
0: Počkej, co? A ne, ty to hledáš.
1: Možná.
0: Ty to hledáš.
1: Dobře, víš co, tak uděláme ještě vlastního vodníka, ať už teda uzavřeme. Dobře, takže...
0: Já si pořád snažím vzpomenout. No,
1: počkej, vždy tam bylo, ne? Ší no? Měsíčku šiť, ať mi šije niť, ne?
0: Ší měsíčku svít, jo. Svít měsíčku svít, ať mi šije niť.
1: Ale prosím vás, jako zase, na druhou stranu, 26 let pamatuji, že? Prosím tě, můžeme pustit toho Milana Gelnara, já myslím, že
0: horší. Já chci dát dohromady vodníka.
1: Dobře, takže za chvíli tady vodník, jo?
0: Dobře.
1: Ale nikam se nekoukáme.
0: Ne, nesmíš.
1: Jo. Speciální verze a la Dobré ráno Moravo, jo? Tak tohle bylo antré k astrologickému okénku na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude energeticky v celku vyrovnaná. Na nebi jsou jak silné aspekty solárně vítané, tak i ty problémové konfliktní. Ty se budou týkat zejména výměny energií, názorů, postojů a tak podobně mezi muži a ženami. Co se to neobejde bez nejrůznějších třenit a poměřování ex-partnerů je logické. Bude tak dobré projevovat empatii, porozumění a tak podobně, neboť když mezi sebou zápasí ega, vítěz není možný. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy mohou potkávat až osudové události a vodnáři budou mít možnost blízknout se svou vnitřní moudrostí. Ryby mají naději na profesní či společenské úspěchy, kolem raku může kroužit nová láska a štíři budou velmi vynalézaví, zejména v erotických záležitostech. Střelci budou velmi emotivní. Beranům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a lvům to bude skvěle komunikovat i myslet. Pany mohou projevovat sklony k podrážděnosti a nervozitě, býci si budou užívat na poli sexu a kozorozy mohou vážně promýšlet zásadní životní změny. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Ranní vysílání Rádia Čas s Lenčou a Radimem za 3 minuty bude 6:30 a teď kluci a holky, ať už vám 5 nebo 50. Speciální verze vodníka. My jsme před chvílí s Lenčou řešili, jak jsme se tam vlastně dostali.
1: Vůbec nevím.
0: Jo, vím. Lenča začala větou ráno raníčku a už to jelo.
1: Pana vstala a pak jsme už nevěděli, jak to je.

0: Ale vodník.
1: Ano.
0: A ten je oplodnil.
1: A, ano.
0: Ano, přesně tak. Oni tam nějaký čas žili, ale ona potom vlastně, ona chtěla jít matce ukázat to
1: miminko.
0: Své dítko, ne? Přesně tak. Takže přišla jenom na návštěvu vodník, říká, hele, ale vrať se, já tě mám rád, jo. Ona, jo, vrátím se.
1: No takže jí má rád, co potom udělal, to teda nevím, jestli byl úplně důkaz lásky.
0: No dobře, tak možná, že se měli rádi a potom se tak jako nějak pomilovali nebo něco. No v každém případě žili si dobře, no až do té chvíle, než teda dcera přišla domů a maminka samozřejmě ji překecala, ať teda zůstane doma.
1: No ona ji nepřekecala, ona ji zamkla doma.
0: Vidíš, to jsem zapomněla, to jsem zapomněla. Maminko, maminko, no. To se dělá.
1: A ona říkala, ne, já musím přece ven a tak, a vodník se rozčílil.
0: Jo, a mimochodem vodník hlídal dítě doma.
1: Právě. Ten měl, to byl babysitting.
0: Ano, přesně tak, jako prostě, jak holky občas chodí na dámskou jízdu.
1: Tak.
0: Táta sedí doma, takže táta byl doma, no. Akorát žena se nevracela.
1: No.
0: Tak šel za ní, ale ne do hospod, ale přímo jako tchýni. No a dobýval
1: nemohl
0: se
1: dobušit. No, nemohl se dobušit.
0: Ona nemohla otevřít, tak říká, hele, jako radši to nějak jako vymysli, protože to blbě dopadne. Tak ji několikrát varoval, no a nakonec teda
1: to blbě dopadlo.
0: Takže tak, já myslím, že si tohle bylo dokonce lepší než ta naše básnička, která přijde.
1: Ale... To byl takový, to je dobré, to bychom mohli mít takové čtenářské deníky.
0: Speciální tady. Okénko vždycky, jo.
1: Na rádiu no. Čas, že bychom vždycky tak nějaká taková příprava k maturitě, my bychom vám řekli, o čem to je.
0: A nebo obsah filmu taky.
1: Tak.
0: Jo, a nebo písničky někdy, jo, to tak jo. Dobře, tak jo, tak máme novou předrubriku, ano.
1: Takže vlastně máme ty první dva verše.
0: Mm-hmm.
1: Ráno raníčko pana vstala. Prádlo v úzel uvázala tam
0: ano,
1: bylo.
0: Přesně tak. A dál už jedeme podle sebe a jako mělo by se to rýmovat a každý jednu větu, jo?
1: No.
0: Takže já pokračuju, jo?
1: Ano.
0: Máma ji říká, dcero má, teď je hodina podivná.
1: Nechoď ven na jezero, zůstaň doma moje dcero.
0: Ta girl.
1: To jsem si pamatovala, no. Dobře, tak já jsem to chtěla použít.
0: Matko, já tam musím jít, vždyť čisté prádlo chceme mít.
1: A tak šla na břeh jezera.
0: Tahle nezdárná to dcera. Pokračuj, no.
1: Tam ji viděl vodník, co si boty šil.
0: Aha. Dobře, já se moc omlouvám, jo, ale bohužel, musí to tak být. A řek si tam ve stínu, tu bych odpanil.
1: tak jako.
0: Jedeme dál, varování zaznělo, no.
1: Do karet mu hrál, to, že byla velká voda, do karet mu hrálo, stáhl dceru pod vodu a tak se tak i stalo.
0: Já bych to stalo použil jinak s dlouhým A, ale naprosto dobře, jedeme dál. Zařídil ji žábra, aby mohla dýchat, aby potom spolu mohli... Dobře, ale jí pokračuje.
1: Do vodního rytmu vzdychat.
0: Díky moc. Opět mi napadlo něco jiného, ano?
1: Z této milostné patálie narodila se dcera Natálie.
0: Uběhl rok... Ne, počkej. Čas běžel rychle, uběhl rok, malá vypadala tak trochu jako mlok.
1: A tak si řekla dcera, že by potřebovala pohlídat.
0: Ty poslouchej, není čas jako na písničku, a budeme pokračovat za chvíli. Pohlídat, dobře?
1: Počkej, my se potřebujeme dostat.
0: Jo, dobře. Zaběhnu za matkou, můžeš Natálku ohlídat? No?
1: Zeptala se. Vodník říká, klidně běž.
0: Ale večer doma lež. Tak, přesně tak.
1: A tak šla dcera k matce na návštěvu.
0: Na návštěvu je těžké.
1: Ale matka řekla, nikam nejdeš. Věru.
0: Dobře, uznáme si to. Zamkla ju. A kam šla vlastně ta matka mimochodem?
1: Ta tam byla s ní v té setnici.
0: Tak proč jde penkla, víš, jakoby pánvičkou a...
1: to tam dej.
0: Někdo nám píše.
1: Ty jsi autor.
0: Kdo nám píše v přímém přenosu? Josegra Vodník, ach ten úplně ká. Dobře. dobře, takže no. Už jsme ji zamkli?
1: Už jsme ji zamkli.
0: Dobře. Dobře.

0: Takže dcera říká...
1: Tohle je nejdelší vstup v historii Rádia Čas.
0: Dcera říká, ty jsi tomu dala, já bych si vodníka i vzala.
1: Mhm. Na to vodník za dveřmi řve a křičí hodně, jestli nejpůjdeš domů,
0: počkej,
1: já...
0: zařídím povodně. To je takové, to uděláme vlastní verzi, povodně. Nemůžu jít, nemůžu, pod zámkem tu jsem, můžu ti ukázat přes okýnko alespoň košilky své lem.
1: Já bych řekla, jenom tady bych to trošku jako zastavila, než se dostaneme k tomu velkému finále, že to je poprvé v historii lidstva, kdy si všichni, kdo poslouchají a ladí Rádio Čas, přejí, aby už to dítě krouhnul.
0: Kromě toho, že píše ségra, během v přímém přenosu píšete, já se z vás picnu, případně já se z vás pos, jo? Takže prosím vás, jdeme do finále. Vodník říká, otevři, bo se budeš divit... Ne. Vodník říká o otevři. To mi má milá věř. Pokud neotevřeš, něco dostaneš.
1: Jo, takhle ty na to jdeš.
0: Řekla dcera.
1: Já jsem byl úplně napjatá.
0: Vlastně tak, ano.
1: Matka nechce odemčít, dcera křičí v síni.
0: To je dobré. A vodník za dveřmi pláče, bože, to mám tchýni. Tak, výborně, a jdeme do finále. Dveře zamknuté, už hodinu a půl, už hodinu a čtvrt.
1: Ne, počkej, ale hodinu
0: jo,
1: a půl
0: pozor,
1: je dobrý.
0: Už vím, ne,
1: půl
0: už vím, dobrý. Už hodinu a čtvrt. Dcera najednou říká, a já vím, že tam nesedí, já tady cítím smrt.
1: Jo, a takhle.
0: No, tak pokračuji.
1: Dobře. Hromy bíjí, blesky ší, venku velká bouře.
0: Bouře? Bože můj. Dobře, tak jo, tak já zaimprovizuju. Dej už mi ty klíče, dcera na matku z douře. Musel jsem vytvořit tak jako na bouře a podobně.
1: A já ji nechci zabít. Já jsem
0: Koho?
1: Si říkala, no tu dceru, já bych ji normálně nechala přežít v tahle verzi.
0: Ale ona přežila, dítě skončilo bez hlavy.
1: No ale to dítě, že bych nechala přežít.
0: No takže dceru, je tu Natálku?
1: No.
0: Já už vím,
1: tak
0: dobře.
1: Pojďme, tak pojďme, ne, já chci pozitivní závěr, mi to prostě...
0: Mimochodem, posloucháte ranní program Rádia Čas, já se omluvám, ještě není moderátorský maraton, ale takhle nějak to potom bude vypadat v říjnu, jo. Ale prostě, pojďme. Když máme ten úplňkový čas za prázdniny, takže... dobře. Takže jdeme k happy endu,
1: jdeme
0: jo.
1: K happy endu s Natálkou.
0: Já už vím.
1: No.
0: Tak snad mě pochopíš,
1: dobře.
0: Co tím myslím, jo. Bude to 4 verší možná, jo, takže... A když ta matka vidí, jak ta dcera brečí, otevře ty dveře a vodník tam klečí.
1: Jo, a vodník tam klečí. Ty mi něco naznačuješ. V ruce drží Natálku.
0: V ruce drží prsten.
1: A počkej, já jsem chtěla, že v jedné ruce Natálku,
0: ano?
1: V druhé ruce prsten.
0: Jo.
1: A říká dceři, buď jen má, na tchýni už kašlem.
0: Bože. Tchýně pláče dojetím. Ten vodník je štramák. K věnu peníze přidá jim a taky letní slamák. Vzali se rok na to. Dnes mají i Lojzu. Ne, dnes mají i Pepu. Ne, dnes mají... Dnes mají i Lojzu, ne, už to nechá, stačí, už se vzali.
1: Jo, už se vzali,
0: ano?
1: A teď bydlí pod vodou.
0: A že to říkali ti dva, jakože my dva, tak to není náhodou. Cože?
1: Ej, na tohle jsme čekali těch 10 minut. No. Na tohle všichni, kdo poslouchají Rádio Čas, čekali těch 10 minut.
0: Mhm. Jestli chcete, ať zase příště naše dvojka poetické péro smočí, připravte se na to, že se pan Erben v robě zase stokrát stočí. A tím bych asi skončil, co?
1: Já myslím, že skvěle. Hlavně jsme zachránili prostě vodníkovou dceru Natálku.
0: Je 9 hodin, za chvíli kolega Aleš Klubal, krásné dopoledne. Pocitově.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pozdravení Vlaďkám a Evám a všem dalším, kteří před malou chvílí reagovali na porod jménem Vodník a la Ranní dvojka Rádia Čas. Mimochodem, jako vzali jste to s humorem a my to ceníme, takže pokud jsme vám třeba tím jakoby v nějakou tu bolístku uhladili, jo, protože smích léčí, tak jsme jenom rádi, hlavně s nadsázkou a díky moc, no.
1: Já teda mám pocit, že jsme spíš
0: Rány otevřeli
1: udělali.
0: A zase solí, jo.
1: Přesně tak.
0: No nicméně, přeladíme téma a dneska se vás budeme ptát, někdo se vrátí třeba o 5 let zpátky, někdo o 50, ale každý má co říct.
1: Jaký byl váš největší průšvih z dětství? Mm-hmm. Na to se ptáme dnes celý den na Rádiu Čas a mě extrémně pobavila odpověď od Pavly, která už na Facebooku napsala. Vygumovala jsem si pětku v žákovské a dlouho jsem to tajila, protože tam byla díra. A já jsem udělala to samé. Já jsem měla díru. Myslím, že v první třídě jsem dostala prasátko, ne pětku, ale prasátko bylo jakože špatně. A měla jsem díru ve slabikáři.
0: Kluci a holky, já vám jenom vysvětlím, pokud teď posloucháte, tak vaši rodiče dneska chodí na takový speciální program, zadají heslo a zkontrolují si vás, jo. Za nás byla takzvaná žákovská knížka, případně deníček ještě na nižším stupni, ano. Pokud se nepletu. A potom my jsme měli už vyšší level, a teď už nevím, jak se to jmenovalo, na obchodce. To nebyla žákovská, ale byl to nějaký jako studijní výkaz, takový jenom jako dvoulist, kde byli všichni a byly tam drobně napsané ty známky,
1: ano,
0: jo, taky jako nějaký mezistav. Už nevím, jak se tomu říkalo, jo.
1: Jo.
0: Takže to tam jak to bylo vedle sebe a rodiče, když tak mohli nahlédnout, no.
1: Mm-hmm.
0: V každém případě teď poprosíme i ty WhatsAppové, protože zatím se všichni zpamatovávají z Vodníka. Největší průšvih sdělitelný samozřejmě z dětství, nebo dospívání, to je jedno, 776612800, tak.
1: Těšíme se na vaše příspěvky. Já bych ještě přidala jeden.
0: No jasně, jsem tam.
1: Janča z Facebooku, zapálila jsem učebnu. Vyráběli jsme na Mikuláše ve škole v první třídě nějakou dekoraci, vata a svíčky. Už přesně nevím. Jen, že se to u mě pak nějak spojilo a začalo hořet.
0: Takže to mimochodem kluci a holky platí i dneska, jako platilo před 50 lety. Prosím vás, zapalovače a sirky ne, do určitého věku.
1: Ano. Dobré

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto
1: Rádia Čas. Tak já bych to asi nezdržoval. A tenhle ten svět. Případně. Svět.

0: Richard Krajčo.
1: Těsně vedle. Těsně vedle. Richard až za rok to bude slavit ty padesátiny ve velkém, ale je to jeho kolega z hudební branže, Lení, ano, přesně tak.
0: No tak samozřejmě vtipkujeme, je to Marek Ztracený, který vystoupí na Letenské pláni v Praze už 7. srpna.
1: A vy můžete být u toho. Ano, Megaléto nabízí dneska odpoledne i tuhle nádhernou cenu, doufejme, že i s hezkým počasím, to zatím... No, i když vlastně příští týden by mělo být fajn.
0: Ještě jo, ano.
1: Takže prosím vás, klasika, skládáme tajemnou větu, která má celkem 4 slova a za ranní tým přidáváme dneska první slovíčko.
0: Hudba.
1: Hudba, to se k Markovi hodí.
0: Ano, ano, slovíčko. 2 lístky na hudbu Marka Ztraceného 7.8. na Letenské pláni můžou být vaše za slovo hudba a ještě 3 další.
1: Tak jo, takhle je to prosté, přejeme hezkou hru a dobré ráno, Moravo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: S komplikacemi musíme počítat v obci Postřelmov. Na hlavním tahu z Mohlnice na Šumperk osobní auto srazilo zvěř. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů a přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Tropická vedra zhorší sucho. Ostrava podpoří ekologické projekty. Hokejisté Vítkovic začali v přípravě s tréninky na ledě. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nadcházející vlna tropických veder zhorší už tak extrémní sucho. Teploty v následujících dnech podle televize LTV Plus vystoupají až ke 40 stupňům. Pršet by mělo minimálně. Nejteplejší má být přelom července a srpna.
7: Morava aktuálně.
6: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let, pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
8: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
6: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnicích. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. S nedostatkem vody se tu rybáři potýkali i loni.
7: Rádio Čas, sport.
6: Hokejisté Vítkovic začali v letní přípravě s tréninky na ledě. Ostravané půjdou do extraligové sezóny pod novým koučem Jorikem Trailem a budou chtít napravit nepříliš povedený ročník, který pro ně skončil po třetí za sebou už v předkole. Dneska se můžeme těšit na sluníčko a tropy, obloha bude jasná až skoro jasná a naměříme až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po sedmé pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Aktivita.
1: Tak ještě minuta a bude 7. Dneska je to den plný průšvihů. Trošku sondujeme s Lenčou a dalšími kolegáčky. V podstatě zazpomínejte na největší průšvihy z dětství. Jo? Průšvihy, trapasy takové, kdy to prasklo, jak jste byli potrestáni, jestli to tady je zveřejnitelné, takže buď to Facebook nebo WhatsApp 7766 12 800. My jsme zatím hodní?
2: My? Já jsem nic moc neprováděla.
1: Neříkám, jestli jsme zatím hodní, jako dneska ráno.
2: Jsme hodní.
1: Já jsem taky myslel, já jsem si jenom dovolil takovou jako maličkost, jsem jenom takovou každému z nás takovou malou pozornost koupil a v podstatě, že bychom si to odbalili, jsou to vajíčka s překvapením. Já jsem si teda pořídil žluté a tobě tedy růžové vajíčko nebudeme jmenovat.
2: Je to vajíčko s překvapením, prosím vás. Nějakou
1: panenku byste měla mít. Ano. Už není čas, je čas na písničku.
2: Takže to vajíčko přinesl Aleš včera.
1: Ne.
2: Donesl ho nám oběma. A já navrhuji, abychom ho rozbalili, když tady Aleš bude, aby věděl, co jsme tam měli.
1: Ne.
2: A ty máš vajíčko a je na něm autíčko.
1: Ano, Aleš mě moc nemá rád.
2: No. A já mám vajíčko s panenkou, ale je to takové, odkud on to dovezl, protože je to takové netradiční.
1: No.
2: Úplně jako jiné, než jsme zvyklí. Trošku se toho bojím, protože minule, když bylo jiné vajíčko, jako, tak jsem tam měla tlapkovou patrolu.
1: Já na ně narážím, no, ale právě tlapková patrola vypadala nadějně a byla z toho klíčenka taková divná placka ještě na nicce a podobně, takže...
2: Takže a chceš rozbalovat teď, nebo až u toho byl Ali?
1: A nebyl jsem to já?
2: Ne, ty jsi to nebyl. Ali je včera donesl.
1: A tě zdáte úplně, kdo tě plete?
2: Ne, to mě neplete.
1: Hezký nový den všem.

0: I ty, které milujete do všech koutů světa s rádiem Čas, mimochodem i k našim sousedům na Slovensko. Speciální pozdrav míří do Martina, kde zabudovali, nebo spíš jako zareagovali velmi rychle. Martin mimo jiné hostí i Mezinárodní krajanský festival. Jo? V podstatě chtěli to tam mít hezké v rámci kulturní organizace Matica Slovenská v tom okolí. Jo,
1: jo, na Slovensku jsme.
0: Jo, přesně tak,
1: já jsem se přeslechla.
0: To je jiná vesnice.
1: Já jsem se přeslechla a říkám si, Martin je ve Španělsku?
0: Ne, Slovensko.
1: Dobře, a Slovensko už jsem doma, ano.
0: Takže prostě chtěli to okolí mít krásné, ale zrovna tam jako v centru toho všeho dění měli zeschlé keře, ale opravdu tak. Už víš?
1: Jo.
0: Už víš, přesně tak, jo. Problém byl, že to zjistili, nevím jestli na poslední chvíli, ale nešlo to jako nějak jako vysadit znovu a podobně. Tak, ale podotkněme, nebudeme jako tady hnidopichové, skonzultovali to s památkáři nebo ochránci přírody či co a řekli, můžete, a udělali tady co, Leni?
1: Nastříkali ty keře na zelenu.
0: No, je to takové jakoby výrazně zelené a podobně, ale zas na druhou stranu, kdybych tu zajímavost nečetla, ukázali by mi fotku, tak asi nevím, jestli
1: bych. Asi bych to taky nepoznala.
0: Asi bych to nepoznal. Mimochodem, takže rychlo řešení, samozřejmě pak jim doporučili, ať ho odstraní, tedy sakum prásk. Hele, vyšlo to na 300 eur, že jo, protože různé ty výstavby a podobně, takže jako rychlo řešení dobře. Trošku to připomnělo jiné časy, kdy se takhle řešily nějaké věci, fenomén po těm kinově vesnice, ale tady se to myslím odpustit dá, aby to měli hezké. No.
1: Jo. Možná bych doporučila, než investovat do těch barev, třeba to někdy zalít, ten keř.
0: Mně spíš jde o to, že to přece kolem toho museli chodit během jako těch příprav a podobně.
1: No,
0: já pozor, to už zase jako tady jako vystrkujeme růžky a podobně. No,
1: ale takže tak jako dokážou si poradit a to se cení.
0: Aha.
1: Je to jako, proč ne?
0: Myslíš, že je speciální barva na keře, nebo použili fakt jako nějakou takovou tu vražednou? Jo, protože tak, barva může být toxická, že jo?
1: Jako tak pokud to probírali s nějakými ochránci, aha, tak asi to nebude úplně toxická barva. I když teda podle toho odstínu, co je na internetu, tak je to hodně toxická barva.
0: Mi to připomíná takové to, tu umělou trávu, do které se občas o Velikonocích dávají ta vajíčka, třeba jo, symbolicky, jo, úplně tenhle ten odstín. No, tak jo. V Martině měli zeleno, nevíme, jak máte u vás, ale doufáme, že fajn, s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.

0: Den plný průšvihů na rádiu Čas. Markétka se s námi podělila. Pozor, průšvihy z dětství, jo? Ty dospělácké radši nezveřejňoval. Zlomený stěrač u auta, v závodech, kdo rychleji přileze sousedovo auto. Potom vyhozená roleta, taková ta těžká, velmi retro, z okna ve škole a v pubertě, to neměla málo, pozvracený koberec po tajné silvestrovské oslavě. To bylo tehdy doma velké točo. Jo, to byly také ty party, když rodiče nebyli doma. Teda takhle, já jsem o ní vždycky jenom slyšel.
1: Janča píše, předstíral jsem na bramborové brigádě, že mi není dobře. A tak mě pustili domů a tam na mě čekal můj milý a bylo po nemoci. Rodiče byli nadovolené v tu dobu. To je Janča, jo. Mm-hmm. A další zpráva od Hanči, jsou to dvě rozdílné osoby, otěhotněla jsem v 16 letech.
0: A tak taky příjemný průšvih, jako, alespoň ale, jako pár minut předtím, ano.
1: Ale je tam smajlík, takže to vypadá, že to dobře dopadlo.
0: Uh-huh. A je tam i fotka? Jako, jestli má třeba jakoby malého potomka, nebo jako je to pořád mamina, takže to bychom chtěli vědět víc, v každém případě, no, to život přináší. My jsme vám taky donesli, pozor, je to taková prázdninová specialitka, středeční video za tým Rádia a Čas, to video se jmenuje Křížovka, jako ryze partnerské, ale já se nemůžu nezeptat Lení, co vlastně ty a fenomén křížovky.
1: Vůbec.
0: Jak ti jdou, nejde, ne.
1: Já jsem jednu dobu měla takový záchvěv. Mhm. Že jsem začala luštit a jednu dobu to i hodně frčelo, jak teďka frčí sudoku, tak jednu dobu byly pořád
0: vždycky jsou vlny.
1: Křížovky a
0: osmisměrky a vyhledávání slovíček a tak dál.
1: A prodávali se v trafikách a byly to takové
0: knihy. Byl nejlepší dárek, ta tlustá bychle k Vánocům, ano.
1: A ne. Jako chvilku, mě to bavilo, ale pak ono i ta slova se celkem dost opakují. A já ne vždycky jsem to doluštěla úplně až do konce. Takže já jsem těch tajenek jako vyluštěla strašně málo.
0: To mimochodem herečka Zita Kabátová, no, která plus minus kolem stovky odešla do kumštířského nebe, říkala to stejné, co ty, že si každý, jak doporučují těm starším jako luštit, ona říkala ne, protože ta slova se opakují a vy pak už jdete automaticky. Ano. Takže ona prý pravidelně sledovala AZ Quiz a když něco nevěděla, tak se na to zaměřila, zkusila si to zapamatovat a druhý den si dala opáčku, když to dávali v televizi. Jo. A ta tím pádem si jako věřila, dívej se.
1: No.
0: A plus minus stovka, takže máte i ty pod Rádia Čas.
1: Díky AZ Quizu.
0: Tak jo, posíláme dál Facebook, Instagram, Rádia Čas, Křížovka a Ranní dvojka.
2: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo, jedině na Rádiu Čas.

0: Největší průšvih z dětství na Rádio Čas. Před malou chvíli jsme slyšeli přiznání, že teda těhotenství v 16 a hned přišla přes WhatsApp pro změnu reakce. Je to jenom k tématu, není to můj případ, ale mám tetu, která otěhotněla v 16. Narodila se jí dcera. Ta dcera taky otěhotněla v 16. Narodil se jí krásný chlapeček a ten chlapeček přivedl v 16 letech do jiného stavu jeho přítelkyni a mají taky krásného chlapečka, přeju krásný den. A i když je to brzo, tak to vůbec nevadí, hlavně, že jsou všichni zdraví, jo. To je přes WhatsApp Rádia Čas. Takže předpokládám, že některé babičky, které nás teď poslouchají, jsou pořád ještě mladší než my.
1: To je pravda.
0: Jestli mi rozumíš, ano.
1: Ale v těch 16 to je celkem dobrá karma, že? Mm-hmm. To je taková karma toho rodu.
0: Mimochodem, dobře, teď se nalejeme čistého vína.
1: No.
0: Což je teda šílené.
1: Mojí mamince bylo 24.
0: No ne, já bych měl tím pádem, kdyby se tak stalo, jo?
1: No.
0: Kdybych náhodou jako se odstil někde s nějakou ženou, tak já bych měl pomalu 31letého potomka.
1: Wow.
0: A tím pádem vnouče by už mělo kolik?
1: No, tak můžu mít klidně 10.
0: Vnouče by bylo v pubertě.
1: No už, vlastně ano, jo, takhle, ano, to jo, to je pravda.
0: Bože, to je šílené, to uvědomí no. Si.
1: To já teďka trošku mě zasáhla taková depka, jakože už mi trošku ujel vlak.
0: Ne.
1: Teď už je to o tom,
0: pozor,
1: čeho
0: se dožiju. Pozor, teď můžeš směřovat k těm indickým ženám, jako rysknout to kolem té 70 a podobně.
1: No jo, teď vlastně.
0: Užij si nežív život a pak se rozhodni, jo.
1: Já mám ještě času.
0: Máme čas na Milana, bylo 8:15, 29. červencový den. Jaká bude středa?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě... No jo, takže to bylo už...
1: To nebyl Milan.
0: Ne, to byla příprava na...
1: To jsi byl ty.
0: Ano, to byla příprava na něco úplně jiného, ano, takže dám šavličku dolů, otevřu Milana, musím ho zapauznout, aby se nám to... A prosím tě, Lení, mohla bys mi ho zavolat ještě jednou?
1: Milane, prosím tě, mohl bys nám říct, jak to dneska bude ve hvězdách v tom úplňkovém dni?
3: Středa bude energeticky v celku vyrovnaná. Na nebi jsou jak silné aspekty souladné vítané, tak i ty problémové konfliktní. Ty se budou týkat zejména výměny energií, názorů, postojů a tak podobně mezi muži a ženami. Co se to neobejde bez nejrůznějších třenit a poměřování ex-partnerů je logické. Bude tak dobré projevovat empatii, porozumění a tak podobně, neboť když mezi sebou zápasí ega, vítěz není možný. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy mohou potkávat až osudové události a vodnáři budou mít možnost blízknout se svou vnitřní moudrostí. Ryby mají naději na profesní či společenské úspěchy, kolem raku může kroužit nová láska a štíři budou velmi vynalézaví, zejména v erotických záležitostech. Střelci budou velmi emotivní. Beranům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a lvům to bude skvěle komunikovat i myslet. Pany mohou projevovat sklony k podrážděnosti a nervozitě, býci si budou užívat na poli sexu a kozorozy mohou vážně promýšlet zásadní životní změny. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Hezký nový den s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Pozdraví ještě jednou všem. Marta, že jo, v kalendáři, tak Martám k svátku. No a já opět u Lenči sonduju, ne co je nového, ale tak co jí tak jako cinklo na internetu, o co by se chtěla podělit s celým světem.
1: Znáš takový ten pocit, když se mluví o nějakém tématu, třeba když mluvíš o něčem, já nevím, kyselém, nebo tak, jak se ti začne stahovat ta pusa, nebo když slyšíš zubařskou vrtačku, takže...
0: Reakce na podněty.
1: Tak já úplně takovou stejnou reakci mám u čtení tohoto článku, protože v Kansasu v Americe hasiči přijížděli k velmi netradičnímu případu. Mladý muž se zasekl v odpadní nádobě toalety, takové té plastové. Víš, jak bývá na festiácích?
0: Většinou tomu říkáme na té, ano, přesně tak.
1: No, tak on tam vlezl.
0: Důvod?
1: No, to si zkus tipnout.
0: Takhle, bylo to na festivalu nebo ne?
1: Jo, bylo to na akci, no.
0: Něco mu tam zapadlo.
1: No a teď...
0: A protože byl pod vlivem, tak to potřeboval vyštrachat ven.
1: Pod vlivem úplně nebyl, ale co by mu tam mohlo tak spadnout, aby se tam celý nasoukal a vlezl
0: V dnešní době mobil, který je strašně drahý. Je to mobil?
1: To jsem si myslela taky, jo, ale není.
0: Potom chtěl ten den požádat partnerku o ruku, takže prstýnek, když kakal, ale to asi...
1: Ty když kakáš, tak se díváš na snubní prstýnek.
0: Hele, víš, jak se to lidi prolížují, že se možná hrdě jako vytáhl jako to a prolížel si a potom jako... A teď to vyklouzl. Možná jenom taková úvaha, takže ne.
1: No ne, no.
0: No tak svačina mu tam spadla, tož taky asi ne, že jo? Já nevím. Tak,
1: ale jdeš na to dobře. Ne, mě to baví, jak na to jdeš, protože moje myšlenky byly tím stejným směrem.
0: Počkej, ty
1: pro co bych tam vlezla?
0: Ano, ty říkáš, tak to je právě ta reakce na podnět, jo? Že prostě asi bys tam vlezla taky.
1: No ne, nevlezla právě.
0: To znamená, ty bys to oželela.
1: No tak já bych se na to úplně vyvodla,
0: ale pro něho to bylo důležité. Takže to bylo něco mužského.
1: Ne, je to láhev s limonádou.
0: To je vůl. To je fakt ale magor s prominutím, jakože.
1: A nejlepší na tom je, že on se nasoukal celý do té toalety, aby vylovil, přátelé, láhev s limonádou. Pak přijeli hasiči, protože už se nemohl dostat ven, ale nemohli ho vyprostit. Takže on v té nádrži strávil okolo 8 hodin, jelikož ho museli vyřezat.
0: Teď zcela vážně. Bylo to teda na nějaké akci?
1: No bylo, no.
0: Ty jsi mi tvrdila, že pán nebyl pod vlivem. A my víme, co měl v té limonádě. My jsme to jako, promiň, ale jako... dobře, no. Tak jo, na tím budeme teda hodně dlouho přemýšlet. Já si myslím, jako, že byla o něco obohacená ta limonáda.
1: Možná jo, je to teda, já jsem ještě dohledala, že to je taková ta limonáda velmi populární v Americe, v zelené lahvi.
0: Ano,
1: určitě jste ji někdy viděli.
0: Ano.
1: Ta, ze které se nejvíc kazí zuby, no.
0: Jo, no. Ona má připomínat jako ty nějaké horské výšiny a podobně, no. Ale ano, ta reakce
1: je jiná. Mně se pořád tak jako ten nosík se mi tak křiví. Mimochodem napadlo mě ještě, jak vypadala ta situace. Víš, jako představ si, dobře, ten pán 8 hodin, prostě já nevím, jak to říct slušně, ale chápeme se. A pak přijde ten hasič domů, víš, a ta manželka říká, tak lásko, jaký jsi měl den, co jsi dnes dělal?
0: A on, já myslím, že se nemusela ptát,
1: že
0: věděla 2 minuty předtím, že už jde domů, pokud měla otevřená okna a podobně. Jo. Nicméně párkrát se stalo, pokud se nepletu na takových akcích a tak dál, že někdo tam zaspal a oni potom, jako když jakoby odklízeli, že jo, a čistili, tak jako prostě vysypali, no.
1: No.
0: A většinou to jde jako tak,
1: se vším.
0: Jak říká, no a na ruby, no, takže no, jako člověk se promíchá, no.
1: Spal, no. No, takže tak, no. Říkám, kdyby to byl ten mobil, asi bych to pochopila, ale láhev s limonádou, nevím, no.
0: My jsme vás předtím nevarovali, já netušil, ale jako prostě tak doufám, že máte dobrou snídaní, že si ji společně s námi užíváte, no a za chvíli si to přidáme ještě jako desert třešnička na dortu, víš, nevíš, s dnešním datem.

0: Půl osmé bylo, řekl bych, nejvyšší čas na to juknout do kalendáře a Lenča na to nebude sama. Společně s námi Honza Gavelčík. Honzi, ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno, přátelé.
2: Ahoj, dobré ráno. Tak já myslím, že tady se ptát vlastně v podstatě můžeme.
0: Mm-hmm.
2: Co pak? Ty jsi viděl někoho projít?
0: Jo, ale já myslím, že to je blbost.
2: A kdo to byl?
0: Ne, já nevím.
2: Kdo to byl?
1: Jaká návštěva, že za náma jde?
0: Blbost je to, co jsem si myslel, že to je. Nebo že kdo je.
1: A strašidlo.
0: Mě napadlo, že to je Petra Janů.
2: Oh, počkej, já se podívám.
0: A to není, proč by jako
1: chodila... Počkej, Petra Janů ještě žije?
0: Honzi.
1: Já nemám přehled úplně.
0: Není, prostě někdo šel, prosím tě, ale zase jako ať neurazí nikoho.
1: A že by nám zaspívala Už nejsem volná, to by bylo hezké.
0: Ne, a nebyla to Petra Janů. Dobře, fajn, dobře.
1: Kdo to byl?
2: To byla velmi milá paní uklízečka.
0: Jonová?
2: Ne, ta, co tady už byla jednou na
0: Jo, na protože asi paní Lada bude mít volno, takže ano, jí ukazuje, ano. Kde a co a jak. No, tak vidíš.
1: Je,
0: no,
1: to bude taková ta, co tam kouká vždycky.
2: Velmi milá.
1: Jo?
0: Tak zeptej se Honzi.
2: Honzi.
1: Jo.
2: Takže probrali jsme Petru Janů,
1: ano.
2: Víme, co si o ní myslíš. A teď by mě zajímalo, jestli jsi měl na škole, nebo jako dítě nějaký průšvih. Co
1: průšvih
2: si proved?
1: Na škole?
2: No.
0: Ne na škole, prostě jako dítě, jestli jako jsi měl dítě. Někdy nějaký průšvih. Protože já si pamatuju, že ty jsi mi vždycky říkal, že jsi byl hodné děcko, že?
1: No.
0: No, takže asi tak.
1: Asi jsem ani neměl průšvih, a spíš potom jsem měl až průšvihy.
0: No, vidíš?
1: Už kouká, vidíš?
0: Ale ona nosí i takové košile.
1: Ne, počkej, tak vypadala trošičku jak Standa Hložek.
0: Jako, přesně, to počkej, to si zapíšu, to nám dáme jako best of. Janu v rádiu.
2: Jako Standa Hložek, prosím vás, jako my, já bych vás jenom chtěla upozornit, pánové, že jsme slyšet v těch chodbách. My máme rádio, máme reproduktory na chodbách.
0: A já myslím, že to ale podsta. Jako být jako spletená se jako slavnou zpěvačkou.
1: Ale to je hezké na té chodbě, jak jdeš, a to je jak v autobuse.
0: Ne, myslel jsem Petru Janů o Hloškovi, ne, to vůbec, no, prosím tě,
2: Petra, to jsou vaše slova. To je pravda, Petra Janů.
0: Ano. Takže můžeme se podívat do kalendáře, myslím, že to bude nejbezpečnější pro nás, pro všechny.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: V roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. Takže nejstarší bylo založeno kde?
2: V Praze.
0: Pořád a stále dokola.
1: Já myslím, že právě ne, že to nebyla Praha. Máš možnosti?
0: Já vám řeknu slavné rodáky toho města.
2: No, no?
0: Nebo známé rodáky. Lenka Kořínková, Boris Rezner, Petr Bezruč,
2: Ostrava.
0: Radím Soběslav Bednář?
1: Opava.
0: Já vám to znám.
1: Slavný rodák, Petr Bezruč.
0: Řekl jsem pak známý, jo, anebo vlastně jenom prostě, že ho znáte vy. Tak.
2: Petr Bezruč a Radim Soběslav Bednář.
0: Tak pořád lepší než
1: Praha. Básníci jste oba, to je pravda.
0: V roce 1836 v Paříži prakticky po 30 letech stavby otevřeli Vítězný oblouk. Dodnes jedna z dominant města. Proč byl postaven? Přesně řečeno, co připomíná Vítězný oblouk.
1: No tak já si myslím, že připomíná

0: a fenomenální vítězství. A zaoblený tvar planety, tak právě proto je v takovém obloukovém tvaru.
1: Já jsem to někde četla, ale už se nepamatuju, ale chtěla bych jenom mít takové poloviční, jako dobře, že je na Champs-Élysées.
0: Champs-Élysées.
2: Buď připomíná slavnou bitvu, narození panovníka, nebo vládu lidu.
1: Tak si to nepamatuju vůbec. Tak něco musíme dát.
0: Já to nevím.
1: Tak já bych dala...
2: Zazněla už tady úvaha.
0: Počkej, narození taková, panovníka.
2: Už tady zazněla taková úvaha, byla správně.
1: Lidu?
0: To, co jsem říkal já, že jo?
2: No.
0: No, prostě tu výhru, tu bitvu.
2: Ne, pardon, to už je automatika, jako no, už to dávám přesně.
0: Vidí, Gavelčíka tam háže tohleto znělko, no,
2: no
0: to je hezké.
2: Původně ho nechal postavit Napoleon, no, když už se Napoleon to nedožil. Ano, připomínal vítězství bitvy u Slavkova, jo, takže tak.
1: No. To jo, No tak to úplně hází jiný stín na Paříž.
0: Takový obloukový.
2: 41 let zpátky, v roce 1985, bohužel zemřel tento mladý muž, tak jeho jméno, prosím. Teď jsem poslouchal, co do zatáček míří vláček, ale dobře, jsem měl ukázku jenom. V roce 1981 proběhla svatba Diany s princem Charlesem, jak manželství skončilo, to víme. Nicméně dáte mi dohromady jména tří sourozenců prince, dneska už tady krále Karla III., vlastně děti Alžběty II., že jo?
0: Bychom mohli Marcelce zavolat, ta
2: jeden
0: právě odletěla.
2: Jeden hodně nenápadný, jeden hodně zlobil, že jo, a jedna dcera, to vám
1: Andrew,
2: řeknu.
1: Prince Andrew,
2: přesně tak, ano, to je ten zlobivý.
1: To je ten zlobivý,
2: ano. Výborně.
1: Ten hodně zlobí.
2: Na to právě třetího bráchu tak trošku zapomínám vždycky, on je taky nenápadný a hodný.
1: To nevím, další už nevím.
2: A sestru taky nevíte, jo?
0: Ne.
2: Dobře, tak je to princezna Anne a Edwards taky, jo, takže, ale jinak jako klobouček lení. V roce 1958 byla založena NASA, jo? Česky byste tuto instituci pojmenovali jak? A já vám ještě nahodím, jo? Národní úřad pro...
1: Astronomii
0: a... Počkej, NASA, Národní úřad pro astronomii...
2: Chcete to anglicky?
1: No.
2: Aeronautics and Space Administration.
0: A vesmírné, a
2: vesmír. Letectví a vesmír, to vám znám, přesně tak. No a v roce 2000 se vdávala za Breda Pitta Jennifer Aniston. Teď trošku oklikou. Dáte mi alespoň některá příjmení, ideálně všechny další herců slavného seriálu Přátelé. Mě nezajímají ty postavy, ale příjmení těch herců.
1: Ty, to je skvělá otázka. No.
2: Já to nesledoval nikdy. Chce vyjmenovat, že jo, ty Joey a podobně.
0: No tak to ne, tak já už odcházím, protože já to nesledoval.
1: Ale já normálně teďka mám úplně mhu. Matthew Perry.
2: Přesně tak, to je Chandler, ano.
1: Courtney Cox.
2: Moje milovaná Monika.
1: Phoebe Buffettová. Počkej, ona jak se jmenuje?
0: To byla Češka.
1: Ne, ona...
2: Chceš křesní?
1: No.
2: Liza.
1: Kudrow. Potom byl Ross a toho hrál...
2: To příjmení zní tak trošku německy.
1: No, Schwimmer.
2: David Schwimmer, přesně tak. No a ještě Joey nám zbývá.
1: Matt LeBlanc.
2: Ano, přesně tak. Jumafipu. Tak výborně, a to je všechno, děcka.
0: Tak to jsme hezky skončili, přátelé. Bylo to hezké. Jo,
2: bylo to hravé a bylo to úspěšné.
0: Je trošku filmové.
1: Je to hezké, že jsme skončili jako přátelé.
0: A to je taky pravda.
2: Diskutabilní.

0: litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
6: Naladit? Zesílit? Nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.
7: 2 minuty a bude 7:45. Dneska to tady utíká, alespoň pocitově, mě opravdu rychle. Lenča, Radim, rádio Čas, ty, které milujete. Dobré ráno v plném proudu. Leni, obstarala jsi všechno, co jsi potřebovala?
8: Ano, já jsem si nakrájela nektarinku.
7: Já si potom doplním ještě kávový nápoj, protože jako dneska je třeba. Jinak jsme se shodli na to, nevíme, jak to máte teď, ale že ráno je takové docela příjemné, že ještě není jakoby tak jako je tropické, to nás čeká až v dalších dnech, takže nálada dobrá. Možná bychom mohli oprášit první slovíčko tajemné věty Rádia Čas.
8: Hudba.
7: Je to hudba a odpoledne hrajeme o volňásky, dva volňásky na Letnou, že jo?
8: Ano, na Letenskou pláň, kterou zaplní umělec, ne politik, ale umělec Marek Ztracený, bude tam vystupovat 7. srpna, takže dva lístky můžou být vaše v rámci Megaléta.
7: A my už jsme pár měsíců zpátky zmiňovali další velký koncertní projekt. Počkej, já ti napovím, jo? Ole, ole, ole! Čampina, tina! He, he, waka, waka, he, he. Co?
8: Tak ať nemusím
7: pouštět ukázku.
8: To je Shakira, no, ale tak. To se jí teda hodně něco špatného stalo.
7: Ale no tak, poznala si, tak to je důležité. V Madridu chystá takovou tu obrovskou rezidenci, jako mají hvězdy v Las Vegas.
8: Ona si staví vlastní pódium, ne?
7: Vlastní stadion.
8: No, vlastní stadion.
7: Od 18. září do 11. října v rámci svého turné, prostě tahle ta mega evropská zastávka. No a takovou novinkou je, že to budete mít s bonusem navíc, v podstatě jako s rodinným výletem to můžete spojit, protože u toho stadionu, já nechápu, jak to stihnou, na ploše 185 tisíc metrů čtverečních vyroste normálně park. Zábavný park, Macondo Park, snad to říkám správně, který bude mít 8 pavilonů a všechny zasvěcené Latinské Americe. To znamená něco o hudbě, něco o jídle, něco o kultuře, takže v podstatě, jsem úplně husinu, tady, jestli to uvidíš dobře, takový je návrh, jak to bude vypadat, jo? Tam vzadu ten stadion a tam jednotlivé ty pavilony.
8: Když se nebudeme bavit o kvalitě textů jako vaka, vaka, ee a daj, daj a podobně, tak ale, bacha jo, bacha, já neskuhrám, fakt, ale musím říct, že na tenhle koncert bych šla, protože Shakira za mě ze všech těch živých vystoupení a Superbowlů a poločasů a toho všeho vylízá vždycky jako nejlíp. Ona to prostě umí dělat, ona je skvělá, já mám pocit, že zpívá i naživo. A jak kde, dobře?
7: Hele, ale pozor, u ní je to logické, protože když se zastaví, tak zpívá, ale jak hýbete těmi boky, tak byste to neudýchali, jo? To prostě o tom žádná, takže myslím, že to má nakombinované, ale přesně to, co říkáš a hlavně, já nevím, jestli to tak měla ty, my jsme často srovnávali to slavné latino, ten Super Bowl. Do jazyka, po boku Jennifer Lopez. A tam bylo vidět, protože obě jsou hudebně nadané a tanečně nadané hlavně.
8: Úžasné.
7: Ale u té Jennifer jde vidět prostě takové to, co já moc nemám rád v životě, takové to já chci.
8: Tlak.
7: Já musím a budu dobrá, zatímco Shakira si nás získala tím, že prostě byla svá.
8: Prostě jela, no. Jo? Ale ona, já mám pocit, že to má na všech těch vystoupeních, takže já jí tleskám, fandím a je to koncert, na který bych šla. Takže
7: ještě jednou 18. září až 11. října, kdyby byla možnost, dopřejte si to, protože budete mít podobně jako u nás před pár týdny s Evou Farnou zážitek na celý život.
0: Rádio Čas.

0: Zlobiví kluci a holky, zlobiví jste byli, dostanete na zadek a budete potrestáni. Ne, všechno je promlčeno. Dneska s Lenčou sondujeme, jestli jste měli v dětství, nebo třeba během dospívání, nějaký zásadní průšvih, takový, o který se chcete podělit. WhatsAppový svět přidal i pár audio zpráv, na to se mrkneme za chvíli. Leni, co u tebe na Facebooku?
1: No, Facebook celkem žije. Líbí se mi i takový přístup Ivanky, která píše, nemám žádný průšvih, byla jsem hodné dítě. Jen si pamatuju, že na zdrávce jsem byla jednou za školou a měla jsem z toho tak špatný pocit, že jsem si to s holkama vůbec neužila a doma to naprášila mamce a taky učitelce.
0: U nás by se mohlo hodně povídat teda o ségře v době dospívání, tam to bylo hodně divoké, ale tak jako to tak jak nemůžeme tady mluvit o někom, kdo tu není, že jo? Takže dobře, vyzkoušíme, co Evička. Schválně, Evi, doufám, že nás nesklamete.
2: Ahoj, tak co se týká teda těch průšvihů z dětství, tak těch bylo jako hodně. Nemám pocit, že bych byla nějaký průšvihář, ale já jsem se vždycky připletla k něčemu.
1: Jasně.
2: A jako vůbec mi to tak nějak nevadilo, jo? Když si tak na to vzpomenu, tak jsem aj ráda, jo? To byly třeba takové angažovat se do schovávání třídních knih, házení mokrých toaletních papírů na strop. Prostě jako celkově vždycky bylo něco. Podepisování vlastně žakovské knížky, tajně, jo, bylo jich hodně. Mějte se, ahoj.
0: Ale já bych řekl, že to je taková kategorie čajíček.
1: Jo, takové to, co jsme dělali všichni, mimochodem cítím se úplně zrelaxovaně a oblaženě, protože ty to bylo podle mě moře. Ty jsi neslyšel ten zvuk v té hlasovce?
0: Jo, ne, ještě na té dovolené.
1: Je podle mě pořád v Řecku.
0: Jo, tak já ti pustím ten starý záznam, co nám Eva poslala přímo, když stála u moře, jo, jestli chceš. Tak... I pro vás ještě 10 vteřin, jo, pokud jste v práci u stroje teď.
1: Já chci k moři.
0: To ti dělá dobře, jo?
1: Jo.
0: Mě to znervozňuje, já všeobecně moc nemusím jako velké vodní plochy a jako největší vítr, já moc nezvládám moje přehrady.
1: Jo.
0: Já tam mám fakt jako vítr.
1: To, já bych chtěla hned.
0: Jo.
1: No nic, jdeme na vaše průšvihy, ať se tady příliš nezasním. Ksenka napsala právě dobrý, takový netradiční. Asi největší průšvih, jako dítě jsem si doma hrála se zápalkama a zapálila jsem noviny a ty začaly hořet. Tak jsem je hodila do křišťálové vázy a šla zalít studenou vodou. A pak šla tu vodu vylít na záchod. Jenom tím horkem se ta váza zlomila v půlce a ta půlka spadla do záchodu. No a já naivka, protože to bylo přesně do toho odtoku, jsem si myslela, že mamka si toho nevšimne. A hlavně do záchodu sahat nebudu, že jo? No tak samozřejmě, že mamka se toho všimla a byl výprask.
0: Dneska jsme povídali o pánovi, který sáhl.
1: Tam plazlo celý.
0: To už je jako jiný příběh, ano, no. Přesně tak. Takže děkujeme za otevřenost, pište, klidně nahrávejte i přes WhatsApp Rádia Čas, myslím, že i kolegáčci se mají na co těšit.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Za 3 minuty bude 8 hodin, probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Dnešní Víš, nevíš jsem chystal já. Možná jsem opomněl ještě jednu dámu, která dneska slaví
1: 80
0: kulatiny a ty teď uhádni. Podle ukázky, podle prvního dílu, který jsem našel, prvního dílu z roku 1993, o koho se jedná.
2: Příjemný a hezký den, dnes je neděle 3. ledna. My, kteří sedíme v teple u televizní obrazovky, si asi jen stěží dokážeme představit chvíle, které...
0: Mimochodem, v té ukázce vypadá stejně jako teď po víc než 30 letech.
1: Tak, něco neuvěřitelné. Tak 30 let vysílání pořadu Kalendárium a Saskia Burešová, všechno nejlepší k 80 nám.
0: Typický účes, pořád stejná, jako to prostě z ní nedostanete, jak to dělá, přitom říká, že jako nic moc a podobně.
1: Ona vypadá pořád stejně.
0: Ale to je tady, v té hlavičce.
1: Říkám. Ukaž mi ten první díl.
0: To nastavení, počkej, já ti to ukážu, to, protože tam byla jenom částka, dívej se.
1: No.
0: Tak, ještě kousíček tady. Šup, prosím, dívej se.
1: No, to je pořád.
0: Jo?
1: To je úplně jedno, jestli si pustíš první díl anebo poslední díl.
0: Jestli má ve světě třeba ve Francii typický účes zpěvačka Marie Mathieu, tak u nás je to prostě Saskia Burešová. A jinak si ji neumíme představit.
1: Nebo Anna Wintour.
0: U nás ne, no, ale jinak jako jo.
1: No, ale takové to mykání. No, každopádně dokážu si představit, že by Saskia prostě, já nevím, se nabarvila třeba na černo nebo tak.
0: No, moc by mě zajímala, jak by vypadala právě v té Ofině ala Anna Wintour a podobně.
1: No.
0: Ne, nedokážu, prostě no, ne, to je no. Ona, jo.
1: Prostě tak.
0: Prostě girl, dobrá si.
1: Takže gratulujeme, obdivujeme a milujeme.
0: Hezký den i všem oslavencům, hlavně zdravíčko a fajn lidi kolem vás.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
10: Aktuálně se zdržíme ve Vratimově. Na ulici Václavovické bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se řeší v obci Břidličná na Bruntálsku. V ulici Dlouhé tady osobní auto srazilo chodce. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky na hlavním tahu u Uherského Brodu, na výjezdu na Bystřici pod Lopeníkem. Tady stojí odstavené nákladní auto a bouračka nás potrápí taky na Šumpersku u obce Postřelmov. Na trase Mohlnice Šumperk, tady auto srazilo zvěř.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zájem o výběr hotovosti z bankomatů klesá. V Plumlovské přehradě u Prostějova se zhoršila kvalita vody. Juniorští pětibojaři na mistrovství světa vyhráli štafetový závod. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů klesá. V roce 2023 se v tuzemsku uskutečnilo 147 milionů výběrů. Loni to už bylo jenom 131 milionů. Klesající trend souvisí s lepší dostupností bezhotovostních plateb.
4: Morava aktuálně.
10: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu můžou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a taky podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bedzinský.
11: Až 4000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
10: Rodiče nebo zákonní zástupci můžou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost teď označují stupněm 2 z 5-bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti. Lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali.
4: Rádio Čas Sport.
10: Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů v Litvě štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, po pondělní bronzové. Dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami až do 32. Tolik zprávy, po 8. hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
12: Jenom rychlo připomenutí, hudba. Hudba je první slovíčko tajemné věty Rádia Čas, kdybyste odpoledne chtěli soutěžit o 2 lístky na Marka Ztraceného na Letenské pláni.
1: 7. srpna, to je to datum, kdy tam vystoupí a vy můžete být u toho.
12: Lenča Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
12: A hora průšvihů z vašeho dětství, dospívání, pokud se chcete podělit přes WhatsApp nebo Facebook Rádia Čas. Pište.
1: 7766 12 800.

0: Zlobíme s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Můj největší průšvih, zpráva z WhatsAppu, si pamatuje můj zadek do dneška. Aha, po Silvestru jsme šli s bratrem ráno do parku sbírat petardy nevyhořelé. Nějaké jsme donesli domů a navíc takový typ žabička po zapálení dělala rány šílené a skákala. A tuhle petardu jsem zapálila v kuchyni na stole, když šli rodiče na kocovinový hajánek. Bylo to šílené, všude to skákalo po stole a ty rány. Stůl celý ohořelý, bratr ubračený, jo, mimochodem tohle to je průšvih, opravdu. Pes vypelichaný a já vysmátá. Do té doby, než došel táta do kuchyně a setkala se jeho ruka s mým zadkem. Tady možná trošku podstatněně, Nikouš přes Nikola, tak to ceníme teda.
1: Já bych Nikču taky přerazil.
0: Mhm.
1: No.
0: Mimochodem kluciálky z toho si nebrat návod, jo, v dnešní době ještě ty petardy mají daleko větší sílu, to je něco neuvěřitelného. Mám pustit ještě pár jakoby audio zpráv Hlas lidu z ulic?
1: Klidně můžeš, já ještě tady čtu Kačenku, já totiž luštím, jo. Schválně, jestli
0: háčky, ten, čárky nebo něco?
1: No, jestli tomu budeš rozumět. V přízemí našeho rodinného domu jsem se vsadila se sousedkou, že skočím super modří.
0: Cože?
1: No, a paráda, jo, a pak další mač, sousedka střílela z luku a skončil mi v úhu.
0: Nepsala naše posluchačka z festivalu někde? Zní to tak?
1: Já pořád, a tak mě to tak zaujalo ta zpráva, že se neustále snažím přijít na to, jaký ten průšvih v tom se skrývá.
0: Částečně podezírám té devítku, ona totiž takhle, ona někdy nabídne nějaké slovo a člověk myslí, že už to tam zadal a jede dál a možná se to nenapsalo, takže v modří, jo, přízemí skočit z modří, jo.
1: No a paráda,
0: ale
1: a zimě, další mač.
0: Zimě je to podzemí, teda podzemí to přízemí nějak důležité, ne, v té zprávě.
1: Vůbec nevím,
0: a pak,
1: ale líbí se mi extrémně komentář od Janičky,
0: ano,
1: která píše, příště to prosím nakreslete, radši.
0: Mě víc jako naštve, když jako právě se pustím do nějaké zprávy, ona takhle jako vypadá opticky dobře a pak zjistíš, že tam buď to chybí slovíčko nebo nějaká čárka zásadní,
1: ano,
0: a úplně ti to jakoby rozvrátí ten vstup, jo, takže
1: to
0: už jsme připraveni, zeptali jsme se i v ulicích, takže tady další zářezy, i když nevím, jako když vás překvapíme s mikrofonem, jestli prásknete všechno.
2: Když jsem rodiče přistihl při tom.
3: Těch historik asi by bylo na díl.
4: Byla jsem docela zlobivé dítě, no, hodně.
5: Asi když mi plavaly obalené řízky na Štědrý den v dřezu s jarem.
2: Napadlo mi něco, to nemůžu říct, to se nedá publikovat do rádia.
6: To jsem dělal kraviny velké, no.
7: Poprvé, když jsem se opil, tak jsem poblil od prvního patra v paneláku až po čtvrté a moje sestra to za mě uklízela.
8: Můj největší průšvih z dětství to bylo, když jsem na kole naboural do policejního auta a následně mě policisté odvezli domů, takže jsem se projel.
0: Tak to pozor, teda vzpomínali jste a ve velkém. Tak,
1: tak
0: to teda
1: já
0: cením.
1: Jsem taky celkem překvapená.
0: Vyražený dech, ano.
1: Ty jo. To mi trošku vyrazilo dech a došly mi slova.
0: Nemusí.
1: Já jsem čekala ty pětky v Žákovské a tak, ale teda jako...
0: A nebo takové to neutrální, no tak zlobila jsem, no jasně, kdo nezlobí?

0: Pohodové vstávání, probouzení s rádiem, čas 8 hodin 13 minut 29. července, to už jsme vlastně v půlce prázdnin, to není zas tak dobrá zpráva, ale dobrá zpráva je, že jsme v půlce týdne.
1: Přesně tak, jaký bude ten dnešní den, o tom už za chvíli horoskopy, a protože dneska vzpomínáme na to, jak jsme zlobili nebo nezlobili v dětství, ale spíš ty průšvihy nás zajímají, koukám se tady na dívku v bíku, jako na dítě, jo?
0: Ano.
1: Tak schválně, jako se v tom poznáváš, malá bíčice přibývá spokojená, když má dostatek klidu a bezpečí.
0: Ano.
1: Jo? Naopak, když si něco usmyslí nebo zatne hlavu, tak je to přirozená vlastnost a jako nejde ano. přes to tank. Jo? A jako dítě prý často rádi pobývají venku, já nevím, sbírají květiny a objevují svět všemi smysly.
0: To jsem chtěla, ale měla jsem alergii, takže jsem moc venku nebyla.
1: Takhle. A zažila si takové to klasické, jasně, když pomineme, že třeba to léto a jaro a podobně, alergie a spol, takové to, jak děcka zvonili, muže Lenča ven,
0: ano,
1: a
0: no
1: pobíhání v teplákách venku a nejrůznější hry.
0: Já jsem byla pořád venku, tak že my jsme neměli nic jiného, my jsme neměli počítač ještě.
1: No ne, ale některé, jako já jsem měl, jsme to byli tak půl na půl, já jsem měl docela jako volný odchov, takže no. venku, ale někteří jako mohli třeba jenom někdy a občas a vždycky to zvonění a může jít Marcela s Lenkou ven,
0: jo,
1: ne
0: jo,
1: teď
0: jo.
1: ne a tak, víš, takže. Jo.
0: To jsme taky měli, ale já co si pamatuju, tak jsem byla teda venku hodně.
1: Mm-hmm.
0: Jo, jakože nejdřív, když jsem byla malá, tak venku, pak měla ještě tu alergii, tak to jsem byla vevnitř, to jsem hrála divadlo,
1: mm-hmm.
0: tak zkoušky byly vevnitř, ale jinak jako dětství, tak to jsem byla pořád někde. Tak a nás ani nikdo nekontroloval, že jo? Já si pamatuju, že co jsme všechno dělali a kde jsme lezli na sídláku a nebylo o nás celý den vidu ani slechu. My jsme neměli mobily, milé děti.
1: No. Tak kluci a holky, teta vám popovídala a teď si všichni poslechněte, jaký bude ten dnešní den. A Milan jako vždycky upřímně.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude energeticky vcelku vyrovnaná. Na nebi jsou jak silné aspekty souladné vítané, tak i ty problémové konfliktní. Ty se budou týkat zejména výměny energií, názorů, postojů a tak podobně.

0: tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy mohou potkávat až osudové události a vodnáři budou mít možnost blízknout se svou vnitřní moudrostí. Ryby mají naději na profesní či společenské úspěchy, kolem raků může kroužit nová láska a štíři budou velmi vynalézaví, zejména v erotických záležitostech. Střelci budou velmi emotivní, beranům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a lvům to bude skvěle komunikovat i myslet. Pany mohou projevovat sklony k podrážděnosti a nervozitě, býci si budou užívat na poli sexu a kozorozi mohou vážně promýšlet zásadní životní změny. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Rádio Čas.

0: Mám Rádia Čas v pohodě, takže Lenča, radím hity, které milujete, a vždycky něco navrch.
1: No a trochu na nervy je teď v současné době taky Tom Cruise. Nevím, jestli si zaznamenal další kauzu, tak trošku.
0: Netýká se to potomků?
1: Týká.
0: Týká, protože jsem jenom viděl někde titulek, že se bude opakovat případ té slavné kauzy Angelina Jolie, Brad Pitt. Mm-hmm. Takže já jsem to nečetl, ale tak můj tip, že jeden z potomků těch adoptovaných jako se přidal jen na jednu stranu, nebo?
1: No, dcera Suri, mm-hmm. Ale já mám pocit, není Suri.
0: Ne, ta jeho.
1: Ta je
0: protože
1: jeho.
0: Vím, že měla jeho oči. On a Katie Holmes ji měli.
1: Já taky jsem si říkala, že maminka byla Katie Holmes. Tak dcera Suri nechce jeho příjmení. Už se nemenuje Suri Cruise, ale změnila si jméno na Suri Noel.
0: No. Takže ani ne po mamince.
1: Mm-hmm. A podle zahraničních médií Suri s otcem několik let neudržuje kontakt. Mm-hmm. A dlouhodobě se taky spekuluje samozřejmě o tom, že úplně jí nesedla scientologická církev, ve které Tom Cruise je. Každopádně teď je teda přišla k tomu kroku, že už nenosí jeho jméno, což je celkem zajímavé, protože Cruise je celkem jako slavné jméno, že?
0: No to jo.
1: Vem si, že třeba Sára Soudková si jméno nechala, že? Po rozvodu.
0: Tak já myslím, že mimochodem viděl jsem ji v Praze.
1: Jo?
0: Viděl jsem ji v Praze a jako já teda nevím, ku podivu, to tě překvapím, u Sáry Soudkové neznám věk, ale myslím, že už je to pár let přes 50.
1: No.
0: Vypadá teda výborně.
1: No.
0: Vypadá výborně, i když teda hodně zlobí, jestli si viděla poslední články.
1: To vůbec jako nevím právě, vůbec. Aha, jenom aha. Mi tak napadlo k těm jménům, tady tohle téma. Každopádně Suri teda, no teď je Noel a už nechce s tatínkem nic mít.
0: Ve světě show businessu to ma vnímají úplně jinak, protože říkají jak na rozhovorech, tak jako vlastně ve spolupráci nebo jako ve vztahu ke kolegům, prý jako na jedničku s hvězdičkou. Mm-hmm. A co je jako nej... A to jsem teda vždycky jako si chtěl s ním zatočit, ale z jednoho prostého důvodu, co je takové, jako co se o něm říká, a už se ptali v mnoha talk show a prý to všichni potvrzují, když s vámi spolupracuje, natočí film, tak od té doby od něho dostáváte každé, a teď nevím, jestli Vánoce nebo narozeniny, možná obojí, speciální kokosový dort.
1: Yeah.
0: Jo, speciálně prý tam jakoby i nějaký jakoby vlastní douška a prý už jsou to jako stovky lidí, kteří jako se této pocty dočkali.
1: To je krásné.
0: Vždycky jsem ho chtěl ochutnat. No.
1: A já myslím taky, že jako pracovně to asi bude fajn, ale v tom osobním životě přece jenom tam neustále to hapruje, ne? Tak no. On teďka má někoho vůbec teď? Já ani
0: nevím. Teď už se o tom tak nějak jako, myslím, no. Že už to trošku dal do ústraní. Jo?
1: No, protože teda jestli... Nevím, no.
0: Hele, ale všimni si, že ta vyváženost není nikdy. Jako někde prostě dá, někde vezme, no.
1: No ne, ale přece jenom v rámci té scientologie, že jo, protože když někdo se o to zajímá, tak můžete načerpat spoustu informací. I Mikýř o tom točil slavné video. Mm. Tak vlastně tam to je tak, že ty jdeš po tom mostě, že? Mm-hmm. Hodně platíš a mělo by ti to zaručit, že jsi tedy spokojen ve všech oblastech.
0: Mm.
1: Tak já se ptám, kde se Tom na tom mostě jako ztratil?
0: No v oblasti, že nejvíc spokojený single.
1: A nebo?
0: Možná takhle. No. Kde je zakopaný pes, to my dva nezjistíme. V každém případě ten kokosový dort bychom si rádi dali. Čekáme na nabídky.

0: IPčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD

potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.

0: Středeční ráno v plném proudu, bylo 8:30, stále s Lenčou a Radimem a nemůžu se nezeptat Leni, teď všeobecně, podlehla si někdy nějakému módnímu trendu?
1: Jo, když jsem byla mladá, tak jsme si dělali účesy.
0: Co tehdy letělo?
1: Nebo markeťáky. To byly takové ty copánky a culíčky.
0: Markéta Majerová televize Nova, že jo?
1: Přesně tak.
0: No, tehdy uváděli vlastně ranní show a po každé měl něco jiného, jo?
1: Rande, myslím.
0: Jo, ano, tak ano, to bylo v jedné době, ano, přesně
1: jo,
0: tak.
1: Jo, no a to jsem teda, to jsme s kamarádkou, to někde mám ještě takové papírové fotografie. Milé děti, to byly za nás ještě papírové fotografie. A na těch teda máme ty účesy s kamarádkou.
0: To byl bizárek teda, no, to je opravdu, jako bylo originální. Tak jenom, že bys mi řekla, jestli vyhovuješ nebo ne, protože jsem se koukal jakoby na letní trendy roku 2026, takové ty nejvýraznější, tak jednak jsou to tropické potisky, ale opravdu jako takové velké palmové listy a spol. Máme něco, nemáme něco?
1: Moc ne.
0: Dobře, potom další součást oděvů a třeba i tašek a podobně, kovové ozdoby a cvočky?
1: Ne, vůbec.
0: Dobře, a do třetice všeho dobrého, tam za to může teď hodně Jennifer Lopez, oversize, prostě obrovské sluneční brýle, případně taky baleríny, ale ty sluneční brýle, mimochodem...
1: Sluneční brýle se mi líbí, ale nemám, mám jenom jedny.
0: No, takže tak, no, takže jako...
1: Jako jsme úplně out, že?
0: Ano, nejsme in, ne, řekněme, že nejsme in.
1: A ty máš cvočky a velké brýle?
0: Ne, brýle používám, jsou to velké brýle, letecké, ne, to jsou střední, takže střední ne, a nemusela jsi to říct tak krutě a podobně, ale já na to nikdy nebyl, já moc jako nemám rád a dokonce i co se týče třeba televizních pořadů a seriálů, když něco letí a každý říká, to musíš vidět, tak já vždycky čekám, já nemám vždycky rád tu vlnu v čemkoliv.
1: A ty nemáš košily s tropickými vzory?
0: Já mám doma 3 košile, už bych si je měl taky oblíknout, myslím, že... Na jedné je něco podobného, no však brzy zjistíš.
1: Jo,
0: brzy zjistíš. No ne, tak už bych si to, já pořád jako to tričko je mám doma a říkám si, jako až bude čas a potom zjistím, že je říjen, že jo, a podobně.
1: No,
0: jo,
1: tak
0: jo.
1: To si musíš vzít.
0: Jo, tak já si je někdy
1: každopádně
0: vezmu.
1: Jsme tady zoufale netrendy.
0: Netrendy. Klidně nám můžete okomentovat, jak moc trendy jste nebo nejste, ale hlavně to, v čem jste a se cítíte dobře a to je úplně nejvíc.
1: Myslíš, že se Jennifer Lopez dělala markeťáky?
0: Cože? No taky měla párkrát za život, jako by docela bizárky a podobně.
1: To frčilo, copánky frčily, no.
0: Cože?
1: Že copánky jednu dobu frčily, takže my si můžeme říct, že jsme vlastně jednu dobu byli in.
0: Jednu dobu jsme si to mysleli.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Jak dáš mi.
1: Takhle, já nechci nikoho provokovat, hlavně ty, kteří nás mají rádi a občas se vymlouvají jako na nutnou pauzu. Když začala zpívat Eva Farná, tak jsem si uvědomil, jako, že si musím odskočit, jo?
2: Ano.
1: A zbývalo zhruba 2:40 písničky, jo?
2: Já to znám, jo. Ten pocit, já to znám.
1: Já jsem si odskočil a vrátil jsem se, když bylo 1:10. Takže pánové a dámy, jde to. Já teda vím, že teď nebudu populární na pracovišti, kde si odskočíte na půl hodiny, že jste museli, ale konec konců i ty Leni, mám pocit, že si dokázala i během jedné písničky odskočit si a občas ještě z kuchyňky přinést jako nějaké pití nebo kafe. Takže budeme teď jako jak se tomu říká?
2: My jsme hodně rychlí, ale víš, co se mi někdy stane, nebo stalo se mi to třeba jednou, jako ne někdy. Ale když máme nějakou víkendovou směnu a tak, a když na tebe přijde trošku něco víc,
1: no.
2: A teď ty vidíš, že už dojíždí ta písnička, nebo že má 3 minuty a říkáš si, stihnu to za 3 minuty. A pak si říkáš, no ne, tak ty já ty 3 minuty počkám, udělám vstup a pak půjdu. A je 1:30 a ty už máš vyvalná očka a říkáš si, tak tam dáme ještě písničku.
1: Mně se párkrát stalo, ano, povídáme si o chození na malou a na velkou, jen tak na okraj, ano, je to tak. Párkrát se mi stalo, že jsem myslel, že mám všechno připraveno a věděl jsem, že to nechávám běžet, že můžu stihnout, ale jak už máme některé věci, děláme automaticky,
2: no.
1: Tak já už jsem si takzvaně zaloudoval.
2: Jo,
1: to znamená,
2: to
1: že se člověk
2: bacha.
1: Jako připraví, že skončí písnička, potom mluvíte do ticha a člověk si v klidu dělal, co potřeboval a potom najednou začali tehdy ještě technici volat, protože jim přišlo hlášení z nějaké té centrály, že je dlouho ticho a tak dál. No. Dvakrát se to stalo v životě a není to příjemný pocit.
2: Není, no. Na to já si dávám hodně pozor a taky se dívám 4x, jestli to nemám zaloudované.
1: A ještě bizarnější je, když tam máš připravený podkres.
2: Jo.
1: To a teď najednou. A jednou jsem dokonce přišel, nikdo nevolal a přišel jsem a říkám, to je divný song. A jako než mi docvaklo.
2: My to na sebe naprášíme, já nevím, jestli bychom to měli říkat takhle do éteru.
1: Ne, ale pozor, to je v řádu let.
2: Jo, tak no mně se stalo, že jsem šla tady, protože máme na chodbě ty reproduktory. Takže já jsem šla po chodbě a jo, a já si říkám, to je zajímavá písnička.
1: Ano.
2: To mi nic neříká, od koho to je. A trvalo mi fakt jako několik vteřin, možná půl minuty, než mi došlo, že opravdu mi jede pod kres. No,
1: no takže tak. Takže kdyby náhodou, pozdrav spíš pro šéfy a nadřízené, kdyby řekl, že musí na 5-10 minut, jde to stihnout za 1:40.

0: Za chvíli ještě na Rádio Čas zazpomínáme na vaše naše největší průšvihy z dětství. Nicméně mám tady ještě jeden rest. Já jsem Lenči dneska ráno něco donesl a v Lenče říká, chci, aby u toho byl Aleš být. Aby u toho byl Aleš.
1: Rádě si chtěl na svůj vrub připsat, že donesla vajíčka s překvapením. Ale ahoj, co na
0: ahoj,
1: to říkáš?
0: Ahoj. Lenča úplně blouzní, je vyšel úplně, kdy dorůstá a ona měla pocit, že jsi to donesl ty vajíčka. Jo?
2: No, asi jo.
1: To Ale donesl včera.
0: Ty taky
2: ale víš
0: máš?
2: Co, když Rádě řekl, že to donesl on, tak přesto nejede.
1: Ale.
2: No.
1: Co se to děje tady?
0: Už jsi to svoje nechala?
1: Já to mám tady?
0: Jo, aha, já jsem myslel, teď jsem se bál, že to někdo
2: uzmul. Akorát trošku, já to řeknu, může to prásknout?
1: Jako, no, řekni.
2: Ohrnoval nos, říkal, já nechci auto.
1: Jo, no.
0: Tak ale jako...
1: Takže, no, ale vidíš to, ještě si stěžoval a ty ho kryješ.
0: Ne, ale chceme se podívat, protože tuhle tu kolekci sérií, nebo jakoby tohoto výrobce nebudeme jmenovat neznáme a podobně.
2: Jo, jo,
1: máme
2: jo.
1: Takové růžové totiž.
0: Já už jsem se jednou spálil, vybíral jsem taky tematická a to jsme teda občas, ne občas, ale
2: já tady vidím dinosaury, že tady máte.
0: Ne, ale dívej se na to. Tlapková patrola.
1: Tady ten vánoční pásovec. Je geniální, geniální. A potom, dívej, tlapková patrola, taková blbost.
0: Když člověk čekal postavičku, a to je klíčenka mimochodem, jo, to se ti hned urve. Lení, máš vajíčko
1: Šáhni
0: venku?
1: Šáhni si na to.
0: Lení.
1: Krás. No, hrůza, že?
0: Máš vajíčko venku?
1: Počkej, ne, ještě ne. Já jsem se tady s vánočním pásovcem.
0: Ale já ještě jenom moc děkujem.
2: Nemáte záč sám.
1: A ty už máš vajíčko venku?
2: Zvědavé,
0: no, co tam je. Takže tak, takže...
1: Ale co s nám donesl?
0: Rozlouskneme vajíčko, jo?
2: Trošku se nám to potí.
0: Pozor, pozor, není typicky žluté, je průhledné bílé.
1: Počkej, co to je? To vůbec nevím.
0: A u mě to nevypadá na auto, u mě to vypadá...
1: Já mám prstýnek.
2: Nekecej.
0: No, to je paráda, no.
1: Počkej, hele, ale...
2: tak ten je úžasný, jak z Arabely.
1: Ale já mám prstýnek.
0: No, hele, jako...
1: Ale je spíš na malíček, pro mě. Dívej.
2: To jsem ještě neviděl, paráda.
1: Já taky ne.
2: To je krásný teda. Mm-hmm.
1: Ale to je dobrý, dívej. Mm-hmm.
0: No, to je pěkné.
1: Já mám prstýnek.
0: Jo, ty máš pěk prstýnek, no.
2: A co má Ráďa? No, pozor.
0: Já nevím, já bych, pamatujete si na pořád kufr?
1: No.
0: Jak
1: ty nevíš, co
0: jak
1: to
0: tam
1: je?
0: Ukazovali věci, oni museli hádat, co to je. Takže prosím vás, co je tohle?
2: To já nevím. To jsem ještě v životě neviděl.
1: To musíme vyfotit. To prosím vás, vyfotíme Jirkovi do televize Relax.
0: Ukážu mu to přímo, že se nosu cvaknu.
1: Rejstím.
0: Takže počkej, takhle.
2: To bude nějaká možná nějaká značka, protože to je, vajíčku jsou autíčka. To mě připadá jako ta cedulka na
0: trošku,
2: start.
0: Ano, nějakou jakoby takovou no. Symbolickou vlajku no. Právě podobných startů, takže tak, již Marek mým nechtem.
1: Ale co se s tím dělá? S tím se dá se to s tím nevím. Nějak hrát?
0: Vypadá to trošku jako obdoba káči, ale nevím, jestli...
1: Jo, a v tomhle jsou samé prstínky.
0: Prostě jsem tam tak kinclá, no.
1: No nic jiného, no.
0: Mhm. A to vajíčko nemá bílou výplň, to jenom hnědé.
1: Jmenuje se to LOL Surprise.
2: A už to mám, ale donesil se sám, no tak jako.
0: Jo, ale pozor, ta čokoláda je poctivá.
1: No.
2: To věřím.
1: Tak vidíš, jaký nevděčný.
2: No, má vejp,
1: ale tak, ale Ali, chápeš, donesl to Ráďa. Ráďa, co jsi to koupil za vajíčka.
2: A je dobrá ta čokoláda už.
0: Ne, ne, teď už si stojím zatím, že to donesl Aleš. Děkujeme.
2: Tak čokoláda není dobrá.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
4: Máme tady ještě nějaké resty, protože když zlobíme my, tak zlobíte taky. Vzpomínky na největší průšvihy z dětství nebo z dospívání. Danka, WhatsApp, Rádia Čas. Po delší době dobré ráno, taky zdravíme. No, pro mě asi velký byl, když jsem zapomněla stravenku ve druhé třídě v 83. doma, takovou tu papírovou, no tak jsem si ji o velké přestávce vytvořila. Velmi věrná kopie, no ale blbec jsem jí podepsala na druhé straně. Takže poznámka a ještě k tomu doma. Jinak jsem průšvihář nebyla. Ale živé akční dítě ano. Ježíši Kriste, tak to je to úplně nejmenší. Já vím, že z pohledu dítěte to člověk vnímá úplně jako drámo, jo, i takový průšvih, ale už jsme dneska teda slyšeli větší zvěrstva.
5: Jo, a hlavně to podepisování, já jsem si taky podepisovala omluvenky sama a moje maminka, když to zjistila, tak říkala, že to umím dobře, to dělám dál, že jí to nebaví. Takže já jsem si podepisovala sama. Káťa píše, pokousala jsem zubařku a utekla zpátky do školy, byla z toho třídní dudka. Já bych to udělala taky.
4: Jinak, než budeme pokračovat, tak já to jenom možná uzavřu, protože před malou chvíli jsme měli debatu i s naším kolegou Alešem a ty vlastně si říkala, že na sociálních sítích si viděla taky pár zmínek, aha, že v poslední době se nějak jako vyrojili velmi sexy zubaři a zubařky.
5: Ano.
4: Jo, Ali nebudeme jmenovat, kde byl, ale prostě byl docela příjemně překvapen se slečny nebo paní doktorky, která ho ošetřovala.
5: Protože ona ho ošetřila vlastně na dvakrát. On říkal, že když ji viděl, tak ho přestalo všechno bolet.
4: A my chodíme na stejné místo a já mám zase sekci zubaři. Mám je míň než... Co to spadlo?
5: Jsme zhodil zase tady...
4: Já jsem emotivní, no. Občas, jako když mluvím, tak asi bouchnu do stolu a podobně. No. Takže můžu potvrdit, jakože na tom něco je. Já mám pocit, že to je... Protože když je to hezký člověk a ještě něco umí a ještě ti pomůže, tak to tak jako udělá takovou auru kolem
5: tebe. Mimochodem mě úplně fascinuje, že jste schopní to vnímat, jo. Já se tak strašně bojím zubaře.
4: Já to vidím všude.
5: Že, a to nejste fakt první. To, já mám pocit, že všichni okolo mě mají sexy zubaře teď, jo. Ale já, když jdu k tomu zubaři, já teda vnímám úplně jiné věci, já se tak strašně bojím, že jako absolutně vůbec nevím.
4: Kdyby jsi mi viděla do hlavy, jako kamkoliv, kdekoliv jsem, tak jako...
5: To je strašné.
4: My tomu říkáme, já, kamarád, zas na to myslí, že říkám jo.
5: A teď ti možná poslouchají, protože oni tě poznají.
4: Ne, neposlouchají z jednoho prostého důvodu. A nevím, jako jestli s Alím se bavili, ale hrají jim tam konkurence. To jsem se několikrát všimnul.
5: Oni poslouchají něco jiného než Rádio
4: rozhodně
5: Čas.
4: To nejsme my.
5: Tak tam nejdu.
4: A takže vůbec nevím, jako jestli ví nebo neví, ale rozhodně to nepřinutilo přiladit.

0: Ať se uzavře kruh, ještě jednou ve studiu Rádia Čas kolega Aleš Klubal, konec konců teď se vám další hodiny bude věnovat. Ali, ahoj, hezký den.
1: Ano, už jsme rozbalili, tak to bude rychle.
0: Ali, my jsme před chvíli ještě zmínili tvoji teorii a zkušenost a já jsem to potvrdil, že prostě v poslední době se nám vyrojili krásní lékaři a lékařky a podobně.
1: Ano,
0: zmínili
1: ano.
0: Jsme zubaře a jenom je tady reakce, úplně čerstvá přes WhatsApp Rádia Čas. Oh my god, s těmi zubaři je to pravda, chodím v Praze s dětmi do ordinace, kde snad zubaři dělají jako vedlejšák modeling, jo, jen tak na okraj, takže
1: já jsem měl tu příležitost včera, no, to jsem si taky říkal, že ta zubařka by klidně mohla být na titulní straně Vogue.
2: Já teďka nevím, jestli mám zmínit zubaře, anebo prostě tím, jak já tam chodím a myslím úplně na jiné věci, tak, že jsem si možná nevšimla. Já si budu muset všímat, až
1: ne,
2: tam půjdu
1: to právě
2: příště.
1: Musíš myslet právě na ty jiné věci a vůbec nebudeš myslet na to, že někdo něco dělá, že něco bolí. Jo, a prostě odjedeš a wow.
2: Že si nevšímám, jak vypadá, že pro mě je důležité, aby mi spravil ten zub.
1: No, tak příště jinak a vůbec jako nebudeš mít pocit, že jsi zubař.
2: Tak pan doktor, až tam příště přijdu. Prosím vás, moment, abych se vás potřeba prohlédnout.
0: Ale ať nezůstaneme jenom na zubařském křesle, zlobil ty jsi jako kluk?
1: Hele jo, já jsem měl švigru, teda ségru a my jsme se pořád hrvali a pořád jsme něco vyváděli a vždycky, když jsme se poprali nebo něco udělali, tak někdo žaloval a maminka vždycky říkala, hele, vyříte si to mezi sebou, jo, já s tím nechci mít nic společného. Takhle jsme se naučili vstupovat do života. Mm-hmm. A jeden průser si pamatuju, kdy kamarádovi, to nám bylo tak 6, seděli jsme u táboráku, on měl, byla zima, už byl podzim, jo, tak jsme měli slámu pod sebou. On pořád, že mu je zima a já jsem si říkal, tak je mu zima, tak já mu tu slámu podpálím, jo, pod těma teplákama a prostě bude mu teplej, jo. Ale takhle jsem doopravdy uvažoval, jo, tak jsem mu to podpálil, on samozřejmě chytli ty tepláky, tak jsme ho začali válet po té zemi, nic se nestalo. Jako domů přišel asi ohořelý, ale nic, ani maminka neměla žádnou reakci, takže to asi bylo v pohodě.
0: Jenom taková douška, ale jenom abys věděl, třeba pro další měsíce nám zima není. Jo?
1: Dobře.
2: Já jsem se zrovna stala nejteplomilnějším člověkem na světě, já mám úplně horkou krev.
0: Ať víš, jenom, nám zima není.
1: Dobře.
0: Máš pro nás i další slovíčko v rámci Megaléta?
1: Určitě připomenu.
2: První je hudba.
0: Jo. A Marek ztracený na Letenské, jako
1: wow, tak to bude dobrý.
0: Hezkou směnu přejeme.
1: Děkuju.

0: Žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Problémy jsou ve Vratimově v ulici Václavovické, tady bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se stala u Hněvotína na Olomoucku. Na výjezdu na olomouckou část Nedvězí srazilo osobní auto cyklistu, nehoda je bohužel se zraněním. Zachranáři zasahují v obci Břidličná na Bruntálsku, v ulici Dlouhé. Tady osobní auto srazilo chodce, nehoda je se zraněním. Problémy jsou taky v Brně v ulici Vídeňské, srazilo se tu nákladní auto s osobním a s komplikacemi musíme stále počítat taky na Uhersko-Hradišťsku u Uherského Brodu na výjezdu na Bystřici pod Lopeníkem. Tady stojí odstavené nákladní auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Na nouzovou linku ministerstva zahraničí se obrací čím dál víc lidí. Městská nemocnice v Ostravě bude vzdělávat klinické psychology. Volejbalový blokař Zajíček se vrátil do nahradu.

0: Čechům v cizině pomáhá nová nouzová linka Ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července přijala na 450 hovorů. Lidé se na ni nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
1: Morava aktuálně.
0: Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od Ministerstva zdravotnictví speciální akreditaci. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť, protože 109 obcí splnilo podmínky. Získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů. Minimální výše podpory je 100 000 korun. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
1: Rádio Čas Sport.
0: Volejbalový blokář Adam Zajíček se rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu. Ten loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke 4. místu. 33letý líder s týmem už zahájil přípravu na zářijový evropský šampionát. Dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami až do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. pokračuje středeční teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: Jedno středeční ahoj od Aleše Šklovala. Na dnešní téma jsem se hodně těšil, to bude hodně bavit a já začnu tím. To ne já, to samo, anebo to sestra, že jo, známe to všichni. Pojďme zazpomínat na rozbitá okna při fotbale a že jich bylo, ostříhané osourozence, nebo já nevím, nějakou tu tajnou výpravu, kam se rozhodně vůbec nesmělo. Takže dětské průšvihy mají jednu úžasnou vlastnost a my už jsme to tady s Lenkou a Ráďou tedy zmínili, že když to je katastrofa v ten daný moment, tak dneska ty nejlepší rodinné historky, kterým se smějí úplně všichni. Takže jsem s nimi, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, zazpomínejte s Rádiem Čas na vaše největší průšvihy z dětství a že jich bylo. Tak na chvilečku si to taky trošku odlehčíme i s muzikou a to budou po celé odpoledne, po celé dopoledne, prostě stále a non-stop. Hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska jsou to lotroviny, které jsme zažili v dětství a víte, co je zajímavé a asi na tom budeme úplně všichni stejně, že největší dětský průšvih si pamatujeme živě po desítkách let. Já jsem si ještě vzpomněl na to, jak jsem na základce, to byla, já možná myslím, druhá nebo třetí třída, skočil na lavici, ona se v půlce zlomila. Jo, to byly doma fofry, protože to stálo hodně peněz a tuším, že to šlo i z toho mého hříbečku, že polovinu jsem musel platit já. Malé věci, možná větší věc má Honza, je tady se mnou ve studiu, ahoj.
1: Hezké dopoledne, Aleši, já tě zdravím. No víš co, jako těch průšvihů jsem jakoby zas až tak moc neměla, ale když už nějaké byly, tak stály za to. Třeba když jsem ve škole rozbil nějaké sklo a pak jsme šli ke skláři a já, že to sklo ponesu a když jsem ho nesl, tak jsem ho rozbil ještě jednou. Jo, tak to byl třeba jeden průšvih a pak byl druhý, to bylo u babičky, tam, kde teď bydlí rodiče v Závadě a tam byla taková zatáčka na kole, jsem jel a hodně rychle jsem jel a bylo léto a topil se asfalt a někdo to tam posypal nějakým štěrkem a já jsem nevybral tu zatáčku a všechny ten štěrk se mi zaryl do té nohy a mě nenapadlo nic lepšího, aby to rodiče nepoznali, tak jsem šel k sousedovi, ať mi to nějak zamaskuje, tak on mi to ošetřil nějakou mastí a ta mast byla prý prošla, tak mi to potom úplně dva týdny bolelo a celé mi to úplně sfialovilo a viděli to úplně všichni, no ale byla to sranda.
0: Jasně, dneska na to vzpomínáš. Ale ty si vzpomínal na třídu, já si vzpomínám, že jsme jako kluci dostali poznámkou tlačí holky do kouty, do kouta za kvítko a tři tečky, jo, takže jo, a on no, patří mezi
1: hezké,
0: ně, no to je taky hezké.
1: Ale tak ty jsi byl taky slušňák, ne? Ne,
0: no člověče, já nevím ani, to bylo jo. Tak půl na půl, někdy ďábel, já to mám tak Jekyll Hyde.
1: Jo, jako je pravda, že já jsem jako málo zlobil jako dítě a spíš si takovou tu zlobivost vynahrazuju teď, víš.
0: To se podepisuje v redakci.
1: Tak a co posluchači, to mě zajímá.
0: Honzo, díky, tak je tady Dana a Dana píše, u mě velký průser byl, když jsem zapomněla stravenku ve druhé třídě, rok 1983, doma. Jo, doma jsem je nechala. Taková ta papírová a tak jsem ji o přestávce pozor, vytvořila sama. Velmi věrná kopie. No ale blbec se mi podepsala na druhé straně. A takže poznámka a znáte to, musela jsem to hasit doma. Jinak nejsem průserář, spíše, ale byla jsem živé akční dítě. To zase ano. Já jsem si vzpomněl ještě na svého syna, kdy jo, jsem mu podepisoval žákovskou a říkám, ty jako Kobo, tady chybí jedna stránka. Jo, a on mě na to říká, tati, neřekneš to mamince? No, neřeknu, že maminka vždycky řvala, že špatná známka. Já jsem tam na pětku, já jsem tu stránku vytrhl. Naštěstí, to už byl konec roku a nepřišlo se na to. Tak, naštěstí, dneska na to vzpomínáme. Vaše průsery z dětství, pište Facebook, WhatsApp, rádi a část tyhle vzpomínky skvěle baví. No ale i hity, které milujete, pojďme na ně.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: říkal, je tu Rádio Čas, no ty nejakce, na které se s námi s Rádiem Čas podíváte, a dnešní finále, tak o to asi bude velký boj. Hrajeme totiž o skvělý hudební zážitek, a to koncert.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Přesně tak, Marek Ztracený na Letné, a to je 7. srpna a tady, ano, se s námi podíváte. Jinak hlídejte si finále, protože tady zavolat, dovolat se a vyhrát určitě bude stát za to. Ale musíte znát tajnou větu a čtyři slova v ní. První slovo známe z rána, připomínali jsme před malou chviličkou, a je to hudba. Takže já přidávám druhé a je to nás. Takže dohromady hudba, nás. Třetí slovo, to je jasné, po 12. hodině, potom čtvrté a samozřejmě v finále. Držím moc palce. Tohle hudební zastaveníčko, výlet, to bude mega prázdninový zážitek. Za chviličku budu mít pro vás pozvánku na večerní Filmtime Rádia Čas a k tomu přidám i jeden filmový darb. Hodně se teď píše o hollywoodské hvězdě jménem Tom Cruise. Tak je na to si počkejte, jdeme na hity, které milujete z času.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dneska nás to bude lákat k vodě. Obloha bude celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Rádio Čas a od Aleše další hity, které milujete. Ono ne nadarmo se říká všechna sláva, polní tráva, tak jeden příklad možná tady mám. Dcera hollywoodských hvězd Toma Cruise a Katie Holmes udělala takový významný životní krok. 20letá Suri si podle amerických úředních záznamů, jak jsem se dočetl, oficiálně změnila příjmení. A místo slavného jména Cruise teď používá Noel. To odkazuje samozřejmě na maminku. Tohle jméno už se objevilo dříve, například když promovala, bylo to v roce 2024. No a už tady, jak se píše, vystupovala bez příjmení Cruise. Suri dneska studuje vysokou školu v Pensylvánii, no a veřejnosti se spíše vyhýbá, jak tady čtu. Mám to právě teď před sebou. No a k tomu bych mohl dodat, nezávidím, ale každé pro má i své proti. Ale víte co? Pro. Ano, to pro má i večerní Film Time, když už jsem u filmu nebo u známých filmových jmen. Takže Film Time s Tomem Michalíkem startuje dneska na Rádiu Čas 18 hodin. A i dneska budete mít s Rádiem Čas filmový svět jako na dlani. Spoustu novinek, třeba na co zajít do kina, na co se podívat, u čeho nestrácet čas a tak dál a tak dál. Tohle si nenechte ujít. Ani hity, které milujete z času.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hit

0: vaše velké průšvy v dětství z dětství. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a na WhatsApp klidně hlasovkou 776612800. Za chviličku na to mrkneme. Od Aleše další hity, které milujete, a s Honzou Gabelčíkem teď čerstvé zprávy. Jinak hezké dopoledne s Rádiem Čas a bude 10.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Problémy jsou právě teď ve Vratimově v ulici Václavovické. Srazila se tady dodávka s osobním autem. Nehoda se řeší i v Prostějově v ulici Západní, kde bourala dvě auta. Vážná nehoda se stala v Postřelmově na Šumpersku v ulici Profesora Jursy. Tady se srazil traktor s dodávkou. Nehoda se stala taky v Jeseníku v ulici Bezručově a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Vídeňské. Bouralo tady nákladní auto s osobním.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Tropická vedra zhorší sucho. Hasičský zásah u výškové budovy ve Zlíně skončil. Kordisty na mistrovství světa čeká soutěž družstev. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nadcházející vlna tropických veder zhorší už tak extrémní sucho. Teploty v následujících dnech podle televize LTV Plus vystoupají až ke 40 stupňům. Pršet by mělo minimálně. Nejteplejší má být přelom července a srpna.
4: Morava aktuál.
3: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
5: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
3: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Hasiči už ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet ve středu 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech, minulý týden ve středu.
4: Rádio Čas, sport.
3: Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran, Jurku Rubeše a Čupra. V Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude po celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
7: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
6: Fakt?
7: Jo, ok.
6: Moj!
7: Jsme ok každý šední den mezi 6. a 9.
6: Jojo.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní dopoledne s rádiem Čázano, jsem rád, že u vás hrajeme od Aleše Šklovala vydařený den. I když Slávy dneska i průšvih, ano, píšete o nich, takže dneska máme takový společný průšvihový den. A tak ty další průšvihy, příběhy s názvem Můj nejprůšvih z dětství za pár minut. I na to si počkejte, tohle hodně baví. No a budou bavit i hity, které milujete. Ty posílám hned, ať už nás dneska ladíte kdekoliv.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak dneska se vás na Rádio Čas ptáme na průšvihy z dětství. A tohle tady mám černé na bílém. Psychologové tvrdí, že ty lumpárny jsou na místě a děti se díky ním učí postavit takové takzvané ty hranice, co můžou, co nemůžou. Nejčastěji dětská, nebo nejčastější dětská výmluva napříč generacemi, to určitě taky u vás bude platit. Já za to nemůžu. No a platí, že z dětských průšvihů se časem stanou legendární historky. Přátelé, jednu přidá i kolega Ivo Raška z ranního týmu. Čas roku našeho rokového bratříčka. Jo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače Rádia
0: Času. Tak zkus něco zaspomínat.
1: Ale já, když jsi za mnou přišel a se něco vzpomenu, tak jako první mě napadla jedna taková událost a lumpárna, která se stala už jako fakt před lety, na konci 80. let, dejme tomu, bylo mi 9-10 let. Mm-hmm. A udělal jsem něco, co se teda nedělá, a to, že jsem se projížděl po peronu nádraží. V Nové Míčině, ale nebylo to na hlavním nádraží, bylo to horní nádraží, kde všeho všudy projeli tehdy dva vlaky za celý den. A my jsme tam jen tak projeli, jenomže byl jsem odchycen paní průvočí a ta mi zabavila kolo.
0: Wow.
1: Takže jsem musel domů s pláčem, s tím, že teda nemám kolo a že rodiče si musí pro to kolo zajít. Ale pozor, to není všechno. Moje maminka tehdy totiž pracovala v Sámošce a já jsem teda šel do obchodu za ní, přiznal jsem se, co se stalo, ta se rozlobila, jak by taky ne. Já jsem se rozhodl, že budu trucovat, zamkl jsem se na záchodě v tom obchodě, no a maminka šla zatím řešit to kolo na to nádraží. Obchod zavřela, odešla. No a to jsem zjistil až poté, když jsem vylezl z toho záchodu, že jsem zůstal zavřený v obchodě. V době, kdy nebyly ani pořádně vlastně mobilní telefony, vůbec nebyly v té době. Takže já jsem se neměl jak dovolat ani domů, aby si pro mě někdo přišel. Nakonec, jak jsem tloukl na hlavní dveře toho obchodu, tak si mi všimla jedna paní a ta jsem teda přes dveře sdělil, kde bydlím, a ať si pro mě maminka přijde.
0: Wow, tak to že to takhle dopadlo. A dostal jsi nebo se nedostal?
1: Dostal jsem, no. Jako výchovnou a pak taky zarachal si na týden.
0: Jasně, tak to jsou ty mantinely, o kterých jsem mluvil. Jo. Ivo, díky moc.
1: Nemáš.
0: Tak a já tady ještě přidám jeden od vás. Míša píše, moje sestra byla tak nesnesitelná, že jsem s ní byla na hřiště. Jo, tam byly takové kolotoče, já ji do kolotoče posadila a točila se mi tak dlouho, až přestala řvát. Pořád řvala, najednou přestala řvát, jo, a následovalo něco, co mě jako dítě nenapadlo. Že pozor, celodenní stravu ze školy na mě vyzvracela, jo. Pak se jí teprve ulevilo, šli jsme domů. Dodnes nechápu, proč nemá ráda kolotoč a nedává na něj své děti. Je to s nadsázkou tady napsáno. Hanko, vy jste byla drsňačka. Takže vaše průšvihy, Facebook, WhatsApp, klidně i s hlasovkou. 77 66 12 800. Budu se těšit. Teď hejte, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
2: Čas.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Esence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete.

0: Tak já jsem si teď říkal, že mám velký deficit v tom, že moc nechodím do kina a možná tady příležitost bude, protože budu mít pro vás příběh, který inspiroval miliony fandů a letos v listopadu se vrátí zpátky do kin a bude to ve filmu I Play Rocky. Životopisné drama ukáže Sylvestra Stallone od jeho začátku, no a ty podrobnosti k tomu filmu přidám za pár minut. Teď ale muzika od Aleše Škobala, jinak z časánského studia, i ty, které milujete. Pokud jste na dovolené, tak ať to utíká pomaličku, jo, ať si to užíváte co nejvíc. Pokud jste v práci, ať to s rádiem čas utíká strašně rychle. No a pokud jste na cestách, tak dobře dojďte domů.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska nás to bude lákat k vodě. Obloha bude celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia.
3: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Hity, které milujete.

0: No, přiznám se, dlouho jsem nebyl v kině a ten důvod, proč to napravit, je možná tady, protože do kin se chystá příběh, který inspiroval miliony fandů, ale to z listopadu se vrací tady do kin ve filmu I Play Rocky. Životopisné drama ukáže, jak tehdy neznámý Sylvester Stallone riskoval úplně všechno, aby si splnil svůj sen. No, nebylo to jednoduché. Scénář k Rocky mu napsal za pouhé 3 dny, tedy alespoň to tvrdí, a když se potýkal s finančními problémy a dostal obrovskou příležitost tohleto zalepit, přesto odmítl nabídku $360,000 za prodej tohoto scénáře Hollywoodu. Pokud by tedy hlavní roli hrál někdo jiný a ne on. Producenti potom zvažovali hvězdy jako Ryan O'Neill, Burt Reynolds anebo James Caan. Stallone ale teda trval na svém, že Rockyho stvární on anebo scénář prostě nedá. Podle odborníků šlo v Hollywoodu o naprosto výjimečné rozhodnutí. Jeho risk se, jak víme, vyplatil. Rocky se po premiéře, bylo to v roce 1976, stal celosvětovým hitem. No a nový film připomene, že někdy se vyplatí věřit sám sobě víc než milionovým nabídkám. Tak, jak jsem říkal, možná je to kinotyp, půjde to všechno na podzim do kin a bude to životopisný film o Stallonem, takže já si myslím, že pokud jste viděli Rockyho a pokud tyhle ty filmy máte v lásce, nenechte si ujít. Tak a já jdu opět za muzikou, bude nám to skvěle hrát, už jenom proto, že mezi vás stále a neúnavně budu posílat hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@juliánka.cz
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes.

0: Vaše průšvihy z dětství. Ano, dnešní téma na Rádiu Čas, takže za chvilečku ty další příběhy, které vymazat ano, nejdou, ale rádi na ně vzpomínáme. No a bude také obědovka, obědy do vaší firmy, takže určitě mobil po ruce, to nedopadne jako včera předevčírem. Ano, vím, jsou prázdniny, dovolené, v práci jsme méně, ale je to škoda, kdybychom vám ani dnes třeba neposlali pizzu na váš stůl. Na ten pracovní. Tak a budou nejčerstvější zprávy s Honzou Gabelčíkem. Je 11.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v obci Fulnek, oblast Jerchlov. Havarovalo tady osobní auto. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Havířově na křižovatce ulic Kapitána Jasioka a Budovatelů. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Šumperku v ulici Jesenická. Kvůli požáru auta je zde kývadlový provoz jedním jízdním pruhem. A kolony se tvoří v Brně v oblasti Lán směr Brno Slatina. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zájem o výběr hotovosti z bankomatů klesá. Znojmo zřídí městský holubník. Hokejisté Vítkovic začali v přípravě s tréninky na ledě. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů klesá. V roce 2023 se v tuzemsku uskutečnilo 147 milionů výběrů. Loni to už bylo jenom 131 milionů. Klesající trend souvisí s lepší dostupností bezhotovostních plateb.
3: Morava aktuál.
6: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu můžou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a taky podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bidzinský.
7: Až 4 000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
6: Rodiče nebo zákonní zástupci můžou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. Znojmo bojuje s holuby. Vedení města prověřuje možnost zřídit městský holubník a taky přikrmování holubů s přírevkem látky proti rozmnožování. Zároveň žádá veřejnost, aby holuby nepřikrmovala.
3: Rádio Čas, sport.
6: Hokejisté Vítkovic začali v letní přípravě s tréninky na ledě. Ostravané půjdou do extraligové sezony pod novým koučem Jorikem Trailem a budou chtít napravit nepříliš povedený ročník, který pro ně skončil po třetí za sebou už v předkole. Dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude celý den jasná až skoro jasná a naměříme 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
9: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
8: Fakt? Ok?
9: Jo, ok.
8: Že můj!
9: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
8: Jo, jo.

0: Krásně prostřená bude tahle ta hodina, zavoní obědy z obědovky Rádia Čas. Hlídejte si zvonění, laďte Rádio Čas. No a potom už jenom voňavé tyci na váš firemní stůl. Volat můžu kdykoliv. No a přidám i vaše příběhy. Dneska to jsou průšvihy z dětství a že jich je, tak další od vás za chviličku. A ode mě tedy od Aleše Škobala pohodovou letní středu i s muzikou, tedy s hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

Vaše nejprůšvihy z dětství. Ano, bavím se, bavíte se vy, i když, no, když se to stalo, tak nám určitě do smíchu nebylo. Třeba Hanka i Věra shodně píšou otěhotnět v 16 letech. Proti gustu žádný, když potát, holky. Jana napsala, zapálila jsem pozor učebnu, vyráběli jsme na Mikuláše ve škole v první třídě nějakou dekoraci. Vata a svíčky, ano, už přesně nevím, jak se to u mě spojilo a začalo to ve třídě hořet. Jana, já byla samý průšvih, tedy do pětky ne. Nevyňátko, ale potom nastal zlom, nevím proč, rebelka, parta kluků a já. Pomalovali jsme lavice fixem, kouřili jsme na záchodě, chodili jsme pozdě do vyučování, nepřezouvali se, plivali z versatilek při vyučování, předělávali vtipně nástěnky a tak dále a tak dále. Maminka měla svatozář. Krásné dětství to bylo. Tak jo, na to se vždycky dobře vzpomíná, teď s odstupem, že jo? Tak jo, vaše průšvy z dětství, na které se prostě nezapomíná. Nezapomíná ani po letech a i po letech baví. Tak baví i hity z rádia Čas, hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi.

0: Čka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ten pohled z okna vůbec není na to léto špatný, tedy opět léto na 100%, ale i horko, ano, víme to dobře, umí své, a tak určitě nezapomínejme ani dneska na pitný režim, alespoň 2 litry vody, tohle je proti bolení hlavy a vůbec, abychom v tom vedru třeba neskolabovali. Tohle na tropy asi ten nejlepší recept. Jinak ty sportovní aktivity nejlépe večer a brzo ráno. Od Aleše hezké léto z Rádia Čas a za chviličku pozvu k obědu. Rozjedeme obědovku Rádia Čas, ale teď budu servírovat hity, které milujete. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska nás to bude lákat k vodě. Obloha bude celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Veď příběh nekončí, já dalej hrám a padám viac než stávám.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Středeční oběd v práci, to je taková zvláštní disciplína. Ono v pondělí ještě všichni poctivě, že jo, vytahujeme ty krabičky s takovým tím zdravějším jídlem, ale ve středu to už třeba vyhraje i pizza. No a třeba z Rádia Čas a z obědovky pizza na váš firemní stůl právě teď. Tak na telefonu na druhé straně dneska by měl být David a já věřím, že to dopadne dobře, takže já to nebudu zdržovat a jdu volat. Takže Davide, doufám, že zvedneš telefon 7390. A ještě 0-4. Tak, jdu to vyzkoušet. Ale jo, na první dobrou, mně se to podařilo. Pondělí v úterý nedopadlo, ano. Možná dovolené. Prázdniny. Hrajou velkou roli v obědovce o prázdninách. Takže vonavá pizza, tady z Rádia Čas, tady poukázka na ní. Pro vás, pro vaše kolegy. Že by zase ne, že by opravdu všichni vyjeli. Obědovkáři. No, tak já to nechám ještě třikrát zazvonit. Jednou, po druhé a po třetí. David někde. Po třetí. Ne, tak trošku nám kazí ten výsledný efekt prázdniny a dovolené, ale věřím, že všichni v tenhle ten čas chceme vyjet, že si chceme odpočinout a možná i na úkor té obědovky. Takže pondělí ne, úterý ne, středa ne, doufám čtvrtek, pátek, že to bude na první dobrou. Jinak stále se můžete přihlásit do obědovky Rádia Čas přes naše webovky, třeba dneska a třeba už zítra budeme volat zrovna vám. A rád popřeju dobrou chuť. Teď ať vám chutnají hity, které milujete.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Střídání stráží tady ve studiu. Ahoj.
1: Krásné poledne.
0: Tak je tady Majky, já nevím, jestli jsi byl rebel, když jsi byl mladěch, anebo naopak, tak zaspomínej na nějaký ten průšvih.
1: Byl jsem, pár průšvihů tam bylo, já si vzpomínám, že ten, u kterého jsem se bral nejvíc, tak to bylo ještě, když jsem byl před pubertou, bylo mi tak 12, hádám, tak jsem na táboře rozbil sklo od dveří a strašně jsem se toho bál, tak jsem měl strach to doma říct rodičům, nakonec to bylo úplně v pohodě.
0: Musel se něco vytáhnout z pokladničky nebo všechno zalepil?
1: No, já jsem se totiž domluvil tak, že to ani rodičům neřeknu a že to budu splácet jako ze svého.
0: Takže
1: jsem tak jako na té nějaká si odkládal penízky, ať se to rodiče nedozví, ale nakonec se to dozvěděli a bylo to úplně v pohodě.
0: Super, hele Majky, těch příběhů je tady spousta a všechny hodně baví, takže přečti co jak nejvíce, jo, dej to ven a samozřejmě ať se daří ve vysílání a teď už jdeme na čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem a bude poledne.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Bohumínská. Stala se tady dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. Dále buďte opatrní v Karviné v ulici Ciolkovského. Havarovalo tady auto. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pozornost mějte i v Brně v ulici Křížová v oblasti Staré Brno. Osobní auto havarovalo. Dopravu řídí policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku se častěji objevuje jedovatý pavouk. V Ostravě se rozšíří kanalizační síť. Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery.

0: ji ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací. A letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
2: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody, vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
0: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna.
1: Rádio Čas Sport.
0: Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za dvě rány pod hranicí paru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii. Zítra můžeme očekávat jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až k 38 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
4: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
3: Fakt? Ok?
4: Jo, ok.
3: Můj!
4: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
3: Jojo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince pošoupá.
1: Hity, které milujete.

0: A v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem, opět zdravím z éteru Rádia Čas, se mnou samozřejmě hity, které milujete. A my se za chviličku podíváme na cestování, protože je léto, tak mnozí z nás cestujeme, ať už na dovolené, tak kamkoliv jinam. Protože jsem se dočetl, že hudba má opravdu důležitý vliv při cestování. Tak schválně, jestli posloucháte hudbu, důležité je také, jakou hudbu posloucháte. No, podrobnosti si řekneme za chvilku, teď už ale hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe ve.

Středeční odpoledne s rádiem Čas. No a nevím, jak to máte vy, ale já si neumím představit cestu autem bez hudby a věřím, že mnoho z vás nás poslouchá právě v autě. Já jakmile nastartuju, tak první věc, kterou udělám, je, že si pustím muziku. Nejraději samozřejmě rádio Čas, poslouchám kolegy, popřípadě, kdyby náhodou nebyl signál, tak nějaký playlist. No a podle výzkumu, co jsem se dočetl, má poslech oblíbené hudby během cestování hned několik pozitivních účinků. Tak pojďme se na ně podívat, jo. Dokáže zlepšit náladu, snížit pocit stresu a u některých lidí dokonce pomáhá lépe zvládat únavu při dlouhé jízdě. Když posloucháme hudbu, která se nám líbí, tak mozek uvolňuje navíc dopamin, tedy látku, která je spojovaná s pocitem radosti a odměny. U mě to tak naprosto je, takže to souhlasí. Ale co je zajímavé, že správně zvolená hudba může řidiči pomoci udržet pozornost, ale odborníci varují, že záleží na tom, co posloucháme, protože třeba příliš hlasitá nebo velmi rychlá hudba může naopak vést k agresivní jízdě nebo odvádět pozornost. No a já jsem přesvědčen, že když budete poslouchat naše rádio a hity, které milujete, tak neuděláte chybu.

0: do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
6: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
7: Rádio Čas. Hit

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, co si budeme dneska trošku žárlím na vás všechny, že máte šanci soutěžit, protože dneska ty lístky opravdu stojí za to. Máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, ten se opět vrací na Letnou už 7. srpna. Bude to neskutečná show, o tom já nepochybuju a vy můžete tyto pecky slyšet naživo. Takže už 7. srpna Marek Ztracený v Praze na Letné, no abyste tam mohli vyrazit díky Rádiu Čas úplně zadarmo, stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. Ta se opět skládá ze 4 slov, 2 slova už jsou venku, já během mého vysílání prozradím třetí a připomenu první dvě. No a pokud uslyšíte i to čtvrté a zavoláte k nám do studia, tak lístky můžou být vaše.
0: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska nás to bude lákat k vodě. Obloha bude celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a přátelé, já si pročítám komentáře na Facebooku. Dneska řešíme, jaký byl váš největší průšvih z dětství. A píšete toho opravdu ohromnou spoustu a já jsem přemýšlel, co vytáhnout do éteru, tak jsem si projížděl komentáře a napsala tady Věra, otěhotněla v 16 letech. Chápu, to asi nebylo úplně příjemné. Každopádně pojďme se podívat, co napsala třeba Jana. Předstírala jsem na bramborové brigádě, že mi není dobře, a tak mě pustili domů a tam na mě čekal můj milý a bylo po nemoci. Rodiče byli na dovolené v tu dobu. Moc tomu nerozumím, ale děkujeme. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už připravujeme nejčerstvější zprávy a informace z dopravy. Jsme Rádio Čas.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, Marka Ztraceného, havířovské slavnosti a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Roll-on nebo Dell Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní.

0: Vašem parťákem mi ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas. Za minutku 13. hodina slovo předává Martinovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme se, že Češi objevují kouzlo vlastní země.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Havarovalo tady osobní auto do svodidel. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Mořice. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. Pozornost mějte i ve Zlíně v ulici 3. května. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Češi objevují krásy vlastní země. Karviňané budou mít lepší spojení do Beskyd. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV+ se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
1: Morava aktuálně.
5: Karviňané budou mít lepší spojení do Beskyd. Od prosince nabídnou nové vlakové spoje přímější cestu přes Frýdek Místek, například do Ostravice nebo Frenštátu pod Radhoštěm. Vlaky budou dál jezdit pravidelně a navazovat na další spoje do hor. Změna má usnadnit cestování turistům, cyklistům a lidem, kteří vlak využívají běžně.

0: panství Eva Knajblová.
1: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
2: Rádio Čas Sport.
0: Volejbalový blokář Adam Zajíček se rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu. Ten loni v roli kapitána dovedl tým na mistrovství světa ke 4. místu.

0: stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až k 38 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
3: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
2: Fakt? Ok?
3: Jo, ok.
2: Že můj!
3: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
2: Jo, jo.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak jako každý den, tak i dneska budeme nadělovat a jak už jsem říkal, naprosto perfektní vstupenky na Marka Ztraceného, ten se chystá do Letňan a bude tam mít skvělý koncert, který už je mimo jiné takřka vyprodaný, ukáže se tam 7.8. a vy tam můžete být díky rádiu u toho a to úplně zdarma, stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. Dvě slovíčka už jsme prozradili a já v této hodince prozradím to třetí, tak buďte připraveni, teď už hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas středeční odpoledne, ale my se podíváme do dnešního rána, protože i dneska probíhalo Víš nevíš, tak schválně, jak byste obstáli a jak to zvládli naši ranní moderátoři. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš nevíš.
3: V roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. Takže nejstarší bylo založeno kde?
4: V Praze.
3: Pořád a pořád a stále dokola.
5: Já myslím, že právě ne, že to nebyla Praha. Máš možnosti?
3: Já vám řeknu slavné rodáky toho města.
4: No.
3: Nebo známé rodáky. Lenka Kořínková, Boris Rezner, Petr Bezruč.
4: Ostrava.
3: Radim Soběslav Bednář.
5: Opava.
3: Já vám to uznám.
5: Slavný rodák.
3: 41 let zpátky, v roce 1985, bohužel zemřel tento mladý muž.
6: Když to zatáče,
5: Petr Sepeši.
3: Teď jsem poslouchal, co do zatáček míří vláček, ale dobře. No a v roce 2000 se vdávala za Breda Pitta Jennifer Aniston. Teď trošku oklikou. Dáte mi alespoň některá příjmení, ideálně všechny další herců slavného seriálu Přátelé. Mě nezajímají ty postavy,
5: ne.
3: Ale příjmení těch herců.
4: Ty, to je skvělá otázka.
5: Herců, já to nesledoval
3: nikdy. Chce vyjmenovat, že ty Joey a podobně.
5: No tak to ne, tak já už odcházím.
4: Matthew Perry.
3: Přesně tak, to je Chandler, ano.
4: Courtney Cox.
3: Moje milovaná Monika.
4: Phoebe Buffettová. Počkej, ona jak se jmenuje?
5: To byla Češka.
4: Ne, ona...
3: Chceš křesní?
4: No.
3: Liza?
4: Kudrou. Potom byl Ross a toho hrál...
3: To příjmení zní tak trošku německy.
4: No, Schwimmer.
3: David Schwimmer, přesně tak. No a ještě Joey nám zbývá.
4: Matt LeBlanc.
3: Ano, přesně tak. Jumafipu. Tak výborně, a to je všechno, děcka.
5: Tak to jsme hezky skončili, přátelé. Bylo to hezké. Jo,
3: bylo to hravé a bylo to úspěšné.
5: A je trošku filmové.
4: Je to hezké, že jsme skončili jako přátelé.
5: A to je taky pravda.
3: Diskutabilní.

0: žebříčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
5: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdybys byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
4: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
5: Tak on záleží k pokon. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Radio Čas.

0: Ano, dneska budeme nadělovat lístky na Marka Ztraceného. Jak už jsem několikrát zmiňoval, stačí znát výherní větu. Dvě slova už jsou venku a třetím slovem do této tajenky je slovo všechny. Takže všechny je třetí slovíčko, doporučuji zapsat a první dvě ještě připomenu. Takže pokud jste je nestihli, stále máte šanci soutěžit o lístky na Marka Ztraceného. Pojďme se teď podívat, jak bude zítra ve čtvrtek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra

0: 30 stupňům Celsia.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Posloucháte Rádio Čas, a když jsme byli před chvilkou u těch akcí, tak já tady mám ještě jednu, kterou byste se rozhodně neměli nechat ujít, protože pro nás to je tady hudební svátek Rádia Čas, jelikož už 21. listopadu se potkáme opět po roce v Ostravar Aréně. Ostravě. Čeká nás další megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a letos s naprosto našlapaným line-upem vystoupí skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a v rámci tohoto turné budeme jako jediné místo v České republice, kde vystoupí. Krom nich samozřejmě na stejném pódiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam i všichni moderátoři, tým Rádia Čas, ale hlavně vy, naši posluchači. Takže pokud ještě nemáte své lístky, doporučuji co nejdříve na našem webu casradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně v Ostravě v Ostravar Aréně potkáme.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina, slovo si bere Martin, míříme na cesty a čekají nás informace z dopravy. Za chvilku také zprávy, řekneme si, že Česko čekají extrémní teploty.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu směrem od Ostravy. Stala se tady dopravní nehoda. Nákladní vozidlo se střetlo s osobním. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Frištátská. Srazily se dva osobáky, tvoří se kolony. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Kolony se taky tvoří na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Mořice. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Česko čekají extrémní teploty. Bohumín prodlužuje život zelené brány. Brnem povede nová zelená tramvajová trať. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Do Česka přichází další vlna veder. Vysoké teploty podle odborníků ještě zhorší sucho, které už trápí velkou část země. Kvůli nedostatku srážek rychle ubývá voda v krajině a roste také riziko požárů. Tropické počasí má vydržet několik dalších dní.
1: Morava aktuálně.
7: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Ve městě začíná ošetření starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
8: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
7: Brnem povede nová zelená tramvajová trať. Na Reneské třídě vzniká úsek, kde koleje doplní tráva a sukulenty. Zelený pás má zlepšit vzhled okolí a pomoci také v horkých dnech. Tramvaje se na opravenou trať vrátí první školní den.
1: Rádio Čas, sport.
7: České házenkářky do 18 let startují na mistrovství světa. Dorostenky čeká úvodní zápas proti Mexiku. Poté se ve skupině utkají ještě s Jižní Koreou a Dánskem. Šampionát začíná dnes a letos ho hostí Rumunsko. Český tým má v nominaci 16 hráček.

0: Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
3: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
2: Fakt?
3: Ok? Jo, ok.
2: Můj!
3: Jsme ok, každý šední den mezi 6 a 9.
2: Jojo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Vašem parťákem mi ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas a my jsme za to rádi. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit, tak pokud ještě nemáte plány, rozhodně poslouchejte a připomenu také první dvě slovíčka do naší tajenky k Megalétu, abyste mohli vyhrát lístky na Marka Ztraceného. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pokud přemýšlíte, kam vyrazit do víkendu, tak první srpnový den, tedy ten sobotní, můžete strávit u Hlučínského jezera. Tady bude akce, která se jmenuje Odvaž se u vody 2026. Je to akce pro celou rodinu, ty nejmenší tady budou mít zóny plné her, soutěží a pohybu od nejmenších až po nejstarší. Můžete si vyzkoušet také fitness trampolíny, otestovat skákací boty, vyzkoušet lézt po horolezecké stěně. No a pro ty starší tady bude třeba turnaj v plážovém volejbalu nebo v mini kopané. Tak už tuto sobotu u Hlučínského jezera, ať už vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Samozřejmě, tak jako každý všední den i dneska nadělujeme. Pojďme se ale ještě předtím podívat, co nás čeká tento týden. Budeme zítra už nadělovat vstupenky na Havířovské slavnosti. V pátek na Brod 1995, ale dneska tady máme vstupenky na Marka Ztraceného. Ten vystoupí 7. srpna na Letné. A já už jsem prozradil třetí slovíčko do naší tajenky a pokud jste neslyšeli první dvě, tak ty zní hudba nás. Jo, to jsou první dvě slovíčka. Jakmile prozradíme to poslední, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a lístky na Marka Ztraceného můžou být vaše. Teď počasí.
0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Společnost vám dělá Rádio Čas a my se dnes ptáme, jaký byl největší průšvih z vašeho dětství. Píšete nám toho opravdu hodně a mě tady zaujal komentář od Jany. Ta napsala, zapálila jsem učebnu. Vyráběli jsme na Mikuláše ve škole v první třídě nějakou dekoraci, vata a svíčky. Už přesně nevím, jak to bylo, jenže se to u mě nějak spojilo a začalo to hořet. Tak dejte vědět i vy ostatní, jaké průšvihy se vám staly. Pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, klidně nahrávejte hlasovky, no a já posílám další muziku.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun.

0: možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se

0: Posloucháte Rádio Čas za 3 minuty 15. hodina, se mnou je tady Terka, ahoj.
1: Ahoj, čauky.
0: My dneska řešíme takové docela vtipné téma, ptáme se na průšvihy, které jsme udělali, když jsme byli malí, tak máš něco takového?
1: Oj, no tak to je pichlavé téma. No, určitě bych zařadila mezi největší průšvihy mou rozlučku se základní školou, kdy jsme se tak jako sešli s kamarády, někde na takové louce u stromu a pili jsme, no a já jsem člověk, co jako relativně vydrží, akorát jako dítě neznáte ještě svoji míru, tak jsem pila trošku jako přes příliš. Nechala jsem se vyhecovat, no a nedopadlo to úplně nejlíp ve zkratce.
0: Chápu. No, neberte si příklad, dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už si slovo bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Stále si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu směrem od Ostravy. Stala se tady dopravní nehoda. Nákladní vozidlo se střetlo s osobním. Dále buďte opatrní na silnici v Uherském Hradišti směr Šumice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Holubic směrem na dálnici D1. Jsou zde lidé na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: V Česku se častěji objevuje jedovatý pavouk. V Ostravě se rozšíří kanalizační síť. Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery a rozmnožuje se. Kousnutí může nepříjemně bolet a místo může otéct. Pro většinu lidí ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Odborníci radí ránu po kousnutí ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
2: Morava aktuálně.
4: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací a letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
5: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody, vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
4: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna.
2: Rádio Čas Sport.
4: Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za dvě rány pod hranicí paru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii.

0: Tolik aktuální zprávy, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
3: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
2: Fakt?
3: Ok? Jo, ok.
2: Že můj!
3: Jsme ok každý všední den mezi 6 a 9.
2: Jejo.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a to byla skupina Lucie, úžasný hlas Davida Kollera, který si užijeme i letos v listopadu na našem úžasném megakoncertě Rádia Čas pro všechny bezva lidi, protože bude jedním z významných hostů, kteří tam vystoupí. Kromě toho to bude také oblíbená kapela Olympic a nebo třeba zpěvačka s velmi charismatickým hlasem Lenny společně se svým hostem, kterým bude Marpo. No ale hlavní hvězdou celého večera bude nikoli český umělec, ale zahraniční skupina Europe, kteří přijedou v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Tak já doufám, že se společně všichni sejdeme a rozburácíme Ostravar arénu, kde to 21.11. všechno propukne. My rozhodně budeme u toho a vy doufám také.
1: Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a to byla úžasná diva Shakira. No a my se teďkom společně pojďme podívat na další zpěvačku, která má v sobě úžasnou energii a určitě všechny potěší, že jí čeká vydání nového alba, a jedná se o Miley Cyrus, která připravuje své konkrétně 10. studiové album. Prozradila to ve speciální edici magazínu Wonderland a mimochodem zároveň nafotila takové velice odvážné, krásné snímky. Moc dobře tam vypadá, takže určitě mrkněte na internet. No a zároveň oznámila, že podepsala kontrakt s nahrávací společností Atlantic Records, takže těšíme se na to, jak to bude vypadat, jestli to bude zase muzika z trošku jiného soudku, protože Miley Cyrus je známá tím, že ty žánry rozhodně nemá strach střídat. Ať už začala vyloženě country a takovýma těma dětskýma popovkama Hanou Montanou, potom něco vyloženě kontroverznějšího, potom zase ubrala třeba v písničkách Malibu. Zkrátka a dobře, je toho opravdu velká spousta, dlouhatánská škála, tak jsme zvědaví, v jakém žánru to bude tentokrát.

0: malička do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, pojďme se na chvíli podívat do světa celebrit. V poslední době se hodně řešilo, že děti Breda Pitta a Angeliny Jolie se rozhodly, že už nechtějí nést příjmení Pitt a chtějí mít čistě příjmení po matce, a proto si ho změnili hromadně. No a teď se k tady těmto rodinám připojili i děti Toma Cruise, protože se rozhodli, že už otcovo slavné příjmení nechtějí a změnili se ho čistě na matčino. Nicméně třeba tady mě to popravdě vůbec nepřekvapuje, protože v rámci rodiny Toma Cruise je hodně známo, že se extrémně odcizili a vlastně děti s otcem neudržují žádný kontakt. A samozřejmě důvod je jasný, protože Tom Cruise je jedním ze členů scientologické církve a tam samozřejmě, pokud vaše rodina nesouhlasí s tím, že jste členem, tak se vás od ní snaží co nejvíce odtáhnout, co nejvíce odcizit, což se právě v tomto případě stalo. Takže se vlastně vůbec nedivím, ale je to takové smutné, když se nad tím člověk zamyslí, jak to musí skončit, že nakonec i vlastní děti v podstatě zavrhnou rodinného příslušníka, protože ho ta církev na to změní. Klidně mi dejte vědět, jestli třeba něco takového jste někdy podobného v rodině řešili. Krásně zpracované téma scientologické církve zpracoval Mikýř ve své Mikýřově úžasné pouti internetem, tak pokud třeba tohle téma ještě blíže neznáte, určitě doporučuji se na tenhle díl na YouTube podívat, stojí to za to.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Zítra

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pokud jsou mezi vámi milovníci filmů, kteří jsou rádi v obraze, jaké jsou aktuálně na filmovém plátně novinky, co se aktuálně děje na červeném koberci, jaké filmy se chystají a kdo se naopak ze světel showbiznesu tak trošku ztratil, no tak určitě doporučuji sledovat a poslouchat dnešní pořad, který se jmenuje Film Time a poběží od 18. do 19. hodiny, přičemž moderátorem bude Tomáš Michalík. Pokud byste to náhodou nestihli, tak když tak v neděli od 8 do 9 bude repríza, no ale premiéra je samozřejmě vždy lepší, tak určitě hned po skončení mého vysílání můžete vydržet tady u nás na vlnách Rádia Čas a poslouchat Film Time.
1: Všechno, co potřebujete

0: Toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pasta.
1: Posloucháte Rádio Čas, máme přesně 16 hodin a 1 minutu k tomu. No a pokud máte volnou chvíli, mrkněte na náš Facebook, kde dneska zjišťujeme, jaký byl váš největší průšvih z dětství. To bude dneska počteníčko. Určitě mi to tam napište, už je tam spousta odpovědí, takže na ně se také v další hodince mrkneme. No ale teď už je nejvyšší čas na to, abychom si řekli, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dáme si také čerstvé informace ze světa i z domova.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm, poblíž centra. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v obci Brabantice. Srazili se dva osobáky. Pozornost mějte i v Ostravě v ulici doktora Martinka. Střetla se tři osobní auta. Nehoda dvou osobáků se stala i ve Frýdku Místku v ulici Ostravská směr ulice 8. pěšího pluku. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV Plus se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
1: Morava aktuálně.
0: Karviňané budou mít lepší spojení do Beskyd.

0: školství Eva Knajblová.
1: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
2: Rádio Čas. Sport.

0: 38 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
3: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
2: Fakt? Ok?
3: Jo, ok.
2: Můj!
3: Jsme ok, každý šední den mezi 6 a 9.
2: Jojo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, zrovna teď nedávno bylo výročí vydání Zápisníku alkoholičky, filmu, kde opravdu Tereza Ramba měla jednu ze svých životních rolí, ne že by ona nebyla vynikající v mnoha různých filmech, ale zrovna tady dostala příležitost se ukázat opravdu ve velkém. Byť třeba film nesklidil ve všem úplně perfektní recenze, já jsem na něho byla, přiznám se, že jsem se šíleně moc těšila, slyšela jsem veškeré rozhovory a podcasty předtím. Film mě trošičku zklamal, ale výkon Terezy byl naprosto fenomenální a hlavně upozorňuje na důležitou tématiku, která se line životem mnoha různých žen, zejména teda údajně na té rodičovské nebo mateřské, protože podle různých statistik vyplývá, že když se podíváme na škálu žen, kde přibývá alkoholismus, tak právě ty, které jsou zrovna na rodičovských dovolených, tam je to velmi časté kvůli tomu stresu, nátlaku a všem věcem, které člověk chce splnit. Klidně mi napište, jestli s tady tímhle tématem máte zkušenosti a jestli jste viděli Zápisník alkoholičky, zdali se vám líbil, zdali vás zklamal a hlavně, jak hodnotíte výkon Terezy, protože ta je za mě opravdu bezkonkurenční. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jak jednu stoupá.
1: Marek Ztracený a jedna z jeho prvních písní, které bouchyly Ztrácíš, přičemž léto pro Marka vždy znamená, že je úplně ve svém živlu a v plné polní, protože vystupuje na všemožných akcích, festivalech, sklízí velké úspěchy s energickými koncerty, a to nejenom u nás, ale i na Slovensku. Nicméně tohle léto je speciální, protože chystá obří historickou show, a to konkrétně na Letenské pláni v Praze, a ta se uskuteční 7. srpna, takže už je to za dveřmi. Věřím, že to bude skvělý zážitek, protože podle všemožných videí a fotek, co z toho sdílel, tak se chystá opravdu velká paráda a bude to stát za to, tak pokud byste ještě chtěli, mrkněte na lístky, myslím si, že tohle bude bez pochyby nezapomenutelné.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Je mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
14: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Posloucháte Rádio Čas, je tady léto, samozřejmě doba dovolených, ale mimo jiné také doba festivalů, což jsou vždycky úžasné zážitky, ale trošku se k tomu pojí jedna neúplně příjemná věc a to jsou samozřejmě ty mobilní toalety, tojtojky, do kterých všichni prostě musíme. Nicméně, pokud vás něco podobného čeká, že půjdete na nějaký festival, tudíž zajdete i na mobilní záchody nebo kdekoliv jinde, prosím vás, dávejte si pozor, ať nedopadnete jako jistý, opravdu jako dítě štěstiny, muž z Kansas City, který byl právě na takové tojtojce a nakonec se tam zasekl a uvázl tam prosím pěkně zhruba 8 hodin. Nikoliv zavřený v tom jako obytku, ale přímo uvnitř té odpadní nádrže, protože mu tam něco spadlo, on to chtěl vylovit a jaksi se to nepodařilo, on se tam sekl. No a teď vás určitě zajímá, co tak cenného mu muselo spadnout dovnitř, že se rozhodl, že tam prostě musí vlézt do všech těch odpadů a člověk si představí, já nevím, tak snubní prsten nebo nějaký významný drahokam nebo peněženka z doklady. Ne, přátelé, byla to prosím pěkně limonáda. Ano, spadla mu tam láhev s limonádou a on zhodnotil, že ji prostě musí za každou cenu zachránit. No a dopadlo to tímto způsobem. Takže jako láhev nakonec dostal, akorát k tomu dostal teda velmi nepříjemný zážitek. Zkrátka a dobře, toho raději nezkoušejte. A my už se pojďme podívat na to, jak na tom zítra bude počasí, zda bude obdobný pařák jako dnes.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Zítra

Posloucháte Rádio Čas, no a my dneska řešíme na našem Facebooku výborné téma, konkrétně jaký byl váš největší průšvih z dětství. A já musím říct, že úplně miluju tu různorodost odpovědí. Tak počínaje třeba Ivanou, která píše: nemám žádný, byla jsem asi hodné dítě. Jen si pamatuju, že na zdrávce jsem byla jedenkrát za školou a měla jsem z toho fakt špatný pocit, že jsem si to s holkama vůbec neužila a doma to naprášila mamce, též učitelce. No pak teda půjdeme třeba do něčeho jako jemně horšího. Tady nám píše Ataner: měla jsem pořád nějaký, třeba nebylo umyté nádobí, nebyly natrhané kopřivy a posekané pro prasata a kačeny, nebo když jsem zdrhla potají ven, to byl mazec. Takové normální dětství. Pak teda Pavla říká: vygumovala jsem si pětku v Žákovské a dlouho jsem to tajila, protože tam byla díra. No a až potřeba Věru, která píše: otěhotnila jsem v 16. Tak jak vidíte, ta škála těch průšvihů je opravdu velmi různorodá a budeme rádi, když nám tam přispějete tím vaším průšvihem.

0: roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Máme přesně 17 hodin, vy posloucháte Radio Čas, no a v té následující hodině budeme opět soutěžit s naším megalétem a dneska jsou ve hře konkrétně lístky, dva vstupy na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, koncert, o kterém jsem tady dneska už jednou mluvila, rozhodně to bude opravdu velkolepá show, takže je o co hrát a já jenom připomínám, že je potřeba, až se ozve jingle megalétu Radia Čas, tak se mi ozvat do studia a říct mi celou čtyřslovnou větu a já teď prozradím to poslední slůvko, které zní spojuje. Spojuje, no a už jsem zvědavá, komu se podaří, až se ozve jingle, zavolat jako první a hlavně, jestli ten člověk pozorně poslouchal vysílání během dneška a tudíž zná všechna čtyři slůvka. Držím palce.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v Klimkovicích, ulici Lidická, poblíž kruhového objezdu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Šenově v ulici Kaštanová. Střetly se zde dva osobáky. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž Mořic směr Brno. Kvůli požáru vozidla je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko čekají extrémní teploty. Bohumín prodlužuje život zelené brány. Brnem povede nová zelená tramvajová trať. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Do Česka přichází další vlna veder. Vysoké teploty podle odborníků ještě zhorší sucho, které už trápí velkou část země. Kvůli nedostatku srážek rychle ubývá voda v krajině a roste také riziko požárů. Tropické počasí má vydržet několik dalších dní.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Ve městě začíná ošetření starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
7: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.

0: zlepšit vzhled okolí a pomoci také v horkých dnech. Tramvaje se na opravenou trať vrátí první školní den.
1: Rádio Čas Sport.
0: České házenkářky do 18 let startují na mistrovství světa. Dorostenky čeká úvodní zápas proti Mexiku. Poté se ve skupině utkají ještě s Jižní Koreou a Dánskem. Šampionát začíná dnes a letos ho hostí Rumunsko. Český tým má v nominaci 16 hráček.

0: Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
3: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
2: Fakt?
3: Ok? Jo, ok.
2: Že můj!
3: Jsme ok, každý šední den mezi 6 a 9.
2: Jo, jo.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a nadešla ona očekávaná chvíle, protože opět budeme soutěžit o krásné ceny v rámci naší soutěže s Megalétem Rádia Čas, konkrétně o 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letné. No a jako první se mi do studia dovolala Evička, tak Evi, zdravím, slyšíme se? Slyšíme se, Evi?
2: Ano.
1: Super, odkud nám voláte?
2: Dobrý den, ano, z Opavy.
1: No tak zdravíme, posíláme pozdrav, no a zajímá nás, poslouchala jste dneska poctivě rádio během dne?
2: Ano, celý den.
1: Skvěle, to by mělo znamenat, že znáte perfektně odpověď na naši otázku, jaká je ta čtyřslovná věta, tak věříte si, že to dáte správně?
2: Hudba nás všechny spojuje.
1: Paráda, přesně to jsme chtěli slyšet, takže velká gratulace. Jste posluchačkou Marka Ztraceného.
2: Ano, ano.
1: Kterou písničku máte nejraději?
2: Všechny.
1: Takže věřím, že si všechny zaspíváte pořádně na koncertě. No a zajímá mě, koho vezmete sebou, že vstupenky jsou 2.
2: No, mamku vezmu.
1: Perfektní. Tak si to moc užijte, odneste si skvělé zážitky, zpívejte z plná hrdla a já se loučím, mějte se hezky.
2: Ano, děkuju. Nashledanou.
1: Nashledanou. No a přátelé, samozřejmě soutěžit se bude zase zítra, protože těch cen tady pro vás máme nespočet a konkrétně zítra si zasoutěžíme o 2 vstupenky na Havířovské slavnosti, pátek i sobota, a tam to bude opravdu velká paráda, protože jedním z hostů je například i Rita Ora.
0: Megaléto Rádia Čas.
3: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas.

0: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Posloucháte Rádio Čas a znamená to samozřejmě, jak jsme teďkom před chvíli zmiňovali, že dneska již můžete poslouchat pořad Filmtime s Tomášem Michalíkem. My se teď ale pojďme podívat na úplně jinačí téma, konkrétně téma rodičovské, protože to je samozřejmě věc, která se řeší ve velkém. No a v cizině to ve většině případů chodí trošku jinak. V málo které zemi je to jako u nás, že by žena šla na 3 roky na mateřskou a následně se potom až po těch 3 letech vracela do práce. Ve většině případů to v cizině funguje tak, že tam máte nějakých, já nevím, 6 týdnů a následně už se vracíte aspoň částečně, ale v Norsku to třeba pojali úplně jinakým způsobem a zavedli tam otcovskou dovolenou s tím, že nemusí jít samozřejmě 50 na 50, ale alespoň pár měsíců by měl strávit na rodičovské i otec. A víte, jaký je výsledek po tom, co to testovali? Že ubyly rozvody. Ve chvíli, kdy si tatínci vyzkoušeli, jaké to je být na té ve velkých uvozovkách dovolené a pochopili se vším všudy, co všechno žena doma musí zvládat a zároveň měli i větší propojení se samotným dítětem, tak se ukázalo, že spousta vztahových problémů náhledně zmizela, no a už to mezi nimi funguje výrazně lépe. No tak já věřím, že se něco podobného jednoho dne dostane i k nám do Česka a třeba i tady těch rozvodů nakonec bude méně.
5: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Roses na vlnách Rádia Čas. Přátelé, já myslím, že mnoho z nás asi nezažilo, jaké to je mít nějakého stalkera nebo stalkerku, ale každý si asi dokáže představit, jak nepříjemné to musí být a hlavně takového člověka se zbavit. To není úplně sranda. Nicméně, některé slavné osobnosti se s tím samozřejmě stýkávají velice často a někteří dokonce dokázali vymyslet velmi účinný způsob, jak třeba toho člověka odehnat. No a jedním z těch důmyslných je právě Robert Pattinson, který, když zase za ním jako pádila jedna stalkerka ve Španělsku, tak vymyslel velmi zajímavou taktiku. Normálně ji pozval na večeři, ale na té večeři si neustále stěžoval na svůj život. A skončilo to tak, že už se mu nikdy neozvala. Těžko říct, jestli tahle historka je opravdu reálná, stalo se to, anebo si to Robert vymyslel, protože on občas má tendenci si jako trošku dovymýšlet a přibarvovat příběhy, aby pobavil novináře. Tak či takhle věřím, že by to mohlo fungovat, protože reálně představte si, že jste na rande s někým, kdo si neustále stěžuje na svůj život, to proti vám může být opravdu i ten Robin Pattinson a přesto si řeknete, tak toho už asi nikdy vidět nepotřebuju. Schválně mi napište, jak to máte vy, ale za mě jeden opravdu z nejvíce odpudivých věcí, co na rande člověk může dělat, je stěžovat si a být negativní, takže dokonce i u Roberta to zabralo.

Rádio ČEZ je tady s vámi i při středečním odpolední, no a my tady pravidelně probíráme různé nové páry, rozchody, ale kdybychom se chtěli podívat naopak na ty nejstabilnější páry Hollywoodu, tak v té první desítce by se jednoznačně umístil Ryan Gosling a Eva Mendes. Jsou spolu aktuálně 15. rokem a seznámili se tenkrát na natáčení filmu Za borovicovým hájem. No a od té doby jsou spolu opravdu jako dvě hrdličky, vychovávají dvě dcery, přičemž oni se docela dost střeží své soukromí a málo kdy se o nich objevují nějaké zprávy v bulváru, ale když už, tak je to vždycky tak, že se o nich zmiňuje, že jeden jsou druhému ti největší fanoušci, fungují velice dobře jako parťáci, podporují se a zároveň, když s nimi trávíte čas někde, tak je to prý vždycky neuvěřitelná legrace, protože mají skvělý smysl pro humor a zároveň údajně i po těch letech stále nevyhasla ta pomyslná jiskra mezi nimi. Takže za mě značka ideál a myslím si, že krásná

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilhařovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody daleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
6: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
7: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
6: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
7: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
9: Čas. Rádio Čas.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, pořádně si užijte zbytek slunečného středečního dne, no a já se na vás budu těšit zase při pátku po 15:00. Tak užívejte a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!
1: Hity, které milujete.

0: to patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Horní Suché v ulici Těrlická. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Nové Míčině v ulici Císařská. Je zde porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení do 1 hodiny. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Brno-Slatina. Stala se tady dopravní nehoda 2 nákladních vozidel a 2 osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: V Česku se častěji objevuje jedovatý pavouk. V Ostravě se rozšíří kanalizační síť. Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery a rozmnožuje se. Kousnutí může nepříjemně bolet a místo může otéct. Pro většinu lidí ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Odborníci radí ránu po kousnutí ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací. A letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
7: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody. Vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
5: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna.
6: Rádio Čas, sport.
5: Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za 2 rány pod hranicí paru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii. Zítra můžeme očekávat jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě se mohou teploty vyšplhat až k 38 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
9: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
8: Fakt? Ok?
9: Jo, ok.
8: Můj!
9: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
8: Jo, jo.
6: Radio Čas. Film time. na Rádiu Čas.
10: Týden se s týdnem sešel a je ideální čas pustit se do dalšího Filmtimu. Jako vždy, i tentokrát vás bude provázet má maličkost Tomáš Michalík. Dnes tady budu mít pozvánky do kina, na stream, ale taky jeden trailer, který v posledních dnech vyvolal rozruch, jen možná trošičku jinak, než studio čekalo. Ale nejprve se budeme bavit o Tomu Cruiseovi. Tenhle zhruba 1,70 m vysoký Američan se totiž rozhodl vrátit k jedné ze svých dřívějších rolí. Což dělá mnoho jeho kolegů a tak se rozhodl taky, i když vlastně jeho případě to nebude poprvé. No a bude u toho závodit, protože by mělo dojít na pokračování Bouřlivých dnů. Možná trošičku zapomenutý film, který byl natočen v roce 1990. Odehrával se během závodu NASCAR, no a některým lidem připomínal třeba Top Gun, hlavně co se týče jeho postavy. Akorát se tentokrát všechno dělo místo na obloze, na cestě. A není se čemu divit, oba filmy natočil Tony Scott a produkoval Jerry Bruckheimer. U comebacku Top Gunu se všechno povedlo na jedničku, no tak proč to neskusit i tady. No uvidíme, jak to dopadne u rychlých aut tentokrát. Zápletka ani datum premiéry zatím neznáme, ale režie by se měl ujmout Jonathan Levin.
6: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: 18. prosince se na plátna kin vrátí Avengers, tentokrát s podtitulem Doomsday. No, fanoušci si říkali, že už by to chtělo nějaké lákadlo, nějaký ten trailer ukázky, a přání bylo vyslyšeno. První ofiko ukázka je venku. Jenže, jak se ukázalo, hodně lidí zareagovalo tak nějak, řekněme, v klidu, celkem neutrálně. Ono což o to, na film se bude jistě hojně chodit, ale bude i chválen?
2: Bojoval jsem po boku mnoha válečníků. Daleko mocnějších, než my všichni dohromady. A umřeli. Tváří v tvář nepřátelům. A hrozbám. Jež mě děsili mnohem méně. Než tále.
1: Upřímně, studio Marvel se nenachází v nejlepší kondici. Té seriálové divizi se opravdu nedaří upoutat diváky, a co se týče filmů, tak vlastně od premiéry posledních Avengers nic moc. Nové postavy si diváci zrovna neoblíbili. A když k tomu připočteme za mě některé kontroverzní kroky, hlavně třeba obsazení Roberta Downeyho Jr. do role záporáka, nevím. Hlavně nevím, jak to budou rodiče vysvětlovat svým malým bratolescem, že kdysi oblíbený Iron Man je tentokrát ten zlý. Těžko říct, uvidíme, jestli se vytasí s něčím další trailery, jestli vůbec budou a jak to všechno dopadne 18. prosince.
0: Film Time. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Následující pozvánka bude na film, který už si svou premiéru odbyla, stále je v kinech k vidění a je určen všem fanouškům, nebo respektive faninkám, pohodových, oddechových českých komedií. Chystají se na vás Bardotky.
2: Já už fakt nevím, jak ho mám dostat z toho gauče.
3: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
4: Já mám kulturu tady.
3: Prostě chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
3: Karla? Gauč.
1: Příběh asi nepřinese nic originálního. Tři ženy na prahu 60 se rozhodnou vyrazit za dobrodružstvím, poznáváním sami sebe a zkrátka si řeknou, že chtějí pořádně žít. Takže na nás čeká řada vtipných momentů, vína, ale také nějaké to tajemství. V hlavních rolích se představí Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Za kamerou stála Hana Hendrichová, která naposledy komerčně bodovala filmem Matka v trapu. Jak říkám, tyto komedie u nás mají své publikum, takže klidně zajděte do kina.
0: Film Time na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Popel

Radio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Radio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Radio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Už dnes byla řeč o jedné komiksovce, která ale do kin vstoupí v prosinci. V tomto týdnu ale můžete zajít na nové dobrodružství oblíbeného kamaráda ze sousedství Spidermana. Tom Holland se tak stává prvním pavoučím mužem, který to ve vlastní sérii dotáhl na 4 plnohodnotné filmy. Nové dobrodružství nese název Spider-Man z Brusu nový den.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
1: Ani tentokrát nebude Spidey ve filmu jediná známá postava. Z toho, co víme, tak se objeví Bruce Banner alias Hulk a premiéru ve filmu si odbíde Punisher z tváří Johna Berntala. Ale je velmi pravděpodobné, že nám tvůrci někoho tají. Naštěstí nemusíme čekat dlouho, ještě jednou opakuji, nový Spider-Man se do kin dostává tento týden.
0: Film Time na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Teorie velkého třesku skončila před 6 lety. Jeden z největších fenoménů televizní historie to dotáhl na 12 sérií. Samozřejmě se od té doby fanoušci zajímali, jestli dojde na nějaké pokračování nebo nějaké spin-offy. No tak velký úspěch zaznamenal následný Mladý Sheldon, který sám vyfasoval další spin-off George a Mandy poprvé spolu. Nyní přišel další počin z tohoto světa a je to něco, co nikdo nečekal, protože to zní hodně šíleně. Jak Stewart nezachránil vesmír.
2: I've only got a few seconds to explain this, so you gotta focus.
3: Do you have an identical twin brother?
2: I'm you from another stream of reality. None of this is normal. If you turn the lights off, they don't bother you.
1: V hlavní roli se tentokrát objeví majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, který jaksi k nedopatřením způsobí problémy v multivesmíru, takovou malou apokalypsu, no a všechno musí napravit. Nebude na to sám, vrací se další seriálové postavy, které v tom hlavním tedy hrály vedlejší roli, konkrétně Bert, Kripke a přítelkyně Stuarta Denisa. Od tvůrce Chucka Loreho je to podle mě jeden z nejodvážnějších seriálů, do kterého se kdy pustil. A co si budeme povídat, fanoušci originálu nedají nic zadarmo. První díly jsou k vidění na HBO Max, tak to klidně zkoukněte a dejte vědět. Pro dnešek je to vše, já vám děkuju a budu se těšit zase příští týden.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
2: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
1: Fakt?
2: Ok? Jo, ok.
1: Že můj!
2: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
1: Jo, jo.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
2: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
1: Fakt? Ok?
2: Jo, ok.
1: Můj!
2: Jsme ok, každý šední den mezi 6 a 9.
1: Jojo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
2: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
1: Fakt?
2: Ok? Jo, ok.
1: Že můj!
2: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
1: Jo, jo.

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
2: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
1: Fakt?
2: Ok? Jo, ok.
1: Že můj!
2: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
1: Jojo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takový, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
2: Můj tatínek 2 vteřiny. Ok.
1: Fakt?
2: Ok? Jo, ok.
1: Že můj!
2: Jsme ok každý šední den mezi 6 a 9.
1: Jo, jo.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Tempo Rádio. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.